před domu, na pomoc mu bez jakéhokoliv jištění vylezli dva kolem jdoucí muži a chlapce nakonec bezpečně dostali dovnitř. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: podívej, kvete růže, podívej. Ale jak ty růže pěstovat, když našinec je řezník? A ne Jan Amos Komenský.
1: Divadlo Noc.
2: Tak co, pane Švejnoha?
3: Dobrý den, pane Velíček.
2: Dneska nenadíráte?
3: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení.
2: Něco napínavýho?
3: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
2: Astrologie?
3: Jo.
2: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
3: No tak te... zrovna takhle to není, víte.
2: Ne?
3: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
2: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
3: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
4: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
3: Posaďte se tady a já vám přečtu.
2: Samozřejmě, že je to zajímá. Člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo. Poněvadž lidi se neznají, víte. Ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
5: Myslíte?
2: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
5: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
2: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
5: To jste, myslím, bík.
2: Cože jsem?
5: Bík, myslím, že budete.
2: Bík, jako bejk, já?
5: No.
2: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, pak to už to
5: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
2: Pana, já?
5: No jo, určitě jste pana.
2: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
5: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
2: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
3: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
2: Ano, jako zřívejška, že jo?
3: Jo, se, tak ne, tady tak... stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
2: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
5: Jo.
2: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
5: No.
2: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
5: No tak to by mohlo být ono.
2: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
5: No tak tohle není zrovna typický příklad.
2: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
5: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
2: No jo, no to je pravda. Mě teď fackuje jedna smůla za druhou.
5: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
2: Půjčovat nic?
5: No.
2: Tak jo, počkejte, no jo... To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
5: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
2: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
5: No takhle to tu není míněno.
2: No, ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
3: Stojí tady ledacos například.
2: No.
3: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
2: Onemocnění?
3: No jo.
2: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
5: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
2: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
5: Dejte pokoj.
2: No jo.
5: Dostal jste rýmu.
2: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
5: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
2: Z rýmy, ano.
5: Jak je to možný?
2: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
5: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
2: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
5: No jo, no, no tak to teda je opravdu smůla.
2: No vidíte, to, jo, to souhlasí no. Všecko. No, jo. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
5: Taky s onemocněním?
2: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, ze zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte, no. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
5: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
2: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte. A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
5: No, takovýhle rady, depa.
2: No, vidíte, a já to doba jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
5: Jej, a co bylo?
2: Ale co bylo, co mám povídat, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
5: No, no to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést. Velkou nepříjemnost.
2: Špatný pochopení?
5: Jo.
2: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
5: Nějaká nepříjemnost?
2: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
5: A jaká nepříjemnost se vám stala?
2: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
5: Jo.
2: Víte?
5: Jo.
2: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
5: Ale, jo, takový nějaký originální nápad,
2: no,
5: víte?
2: No, originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
5: No.
2: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
5: No. No to je právě to, co jste špatně pochopil.
2: No asi, že jo.
5: No, no, no.
2: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
5: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledaco, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
2: No jo, ale počkejte, teď konej moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
5: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
2: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
5: A z toho vás bolí břicho?
2: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
5: Prosím vás, kůň záludný?
2: Ano.
5: A co se vám přihodilo?
2: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mému známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
5: Jo.
2: No já jsem, já budu muset jít, já
5: to...
2: No,
5: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
2: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povědět, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení, strašný.
5: A jak
2: no,
5: je to možný a z čeho?
2: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Opozice ostře napadá vládní rozpočet a přidávání důchodců. Prezident Pavel v projevu na půdě OSN varoval před riziky umělé inteligence a připomněl válku na Ukrajině. Kvůli salmonele zůstává zavřená pražská základní škola. V základní škole v pražském újezdu nad Lesy se objevila salmoneloza. Potížemi trpí zhruba 240 dětí a 10 dospělých. A už dezinfikuje kuchyni i jídelnu a ve čtvrtek a v pátek zůstanou zavřené všechny třídy. Hygienička Martina Marešová upozorňuje, že přenos nákazy přímo mezi dětmi ve škole je jinak výjimečný. Na hlavní silnici mezi Brnem a Uherským Hradištěm došlo ve středu večer k těžké nehodě, když osobní auto vjelo do protisměru a narazilo do autobusu. Autobus se od nárazu odrazil na železniční koleje, které poškodil a provoz na trati musel být přerušen. Řidiče osobního vozu museli záchranáři transportovat vrtulníkem do nemocnice. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN připomněl oběti ruské agrese na Ukrajině a varoval před riziky spojenými s umělou inteligencí. Podle analytika Zbyňka Dubského byl jeho projev zároveň výzvou i výtkou směrem k Číně, která podle něj nechce, aby Rusko ve válce prohrálo. Taková vystoupení státníků na valném shromáždění bývají cílena jak na mezinárodní, tak na domácí publikum. Bývalý šéf CIA a americký generál David Petraeus tvrdí, že letošní ruská ofenzíva na Ukrajině zdaleka nesplnila cíle Kremlu a Rusko už ztratilo víc vojáků, než kolik jich Spojené státy přišly ve druhé světové válce. Podle něj se Krym, kdysi symbol Putinových úspěchů, mění spíše v přítěž. Generál to uvedl v rozhovoru pro ukrajinskou mutaci magazínu Forbes. Opozice z ODS ostře kritizuje vládní návrh rozpočtu na příští rok i schválené navýšení důchodů. Stínový ministr práce Jiří Havránek tvrdí, že koalice rozdává peníze bez ohledu na rostoucí schodek veřejných financí. Vadí mu i pozměňovací návrh hnutí Motoristé sobě, který chce seniorům navíc k pravidelné valorizaci přidat ještě 2000 korun. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před blížící se Ligou národů provést už 7. vynucenou změnu v nominaci, tentokrát kvůli zranění Matěje Rineše, kterého nahradí Ondřej Zmrzlý. Jedním z jeho asistentů je bývalý reprezentant Radek Bejbl, který přiznává, že nabídku dlouho zvažoval, než ho k spolupráci přesvědčil bývalý spoluhráč Denny z Atlético Madrid. Historický úspěch zaznamenal český šipkař Karel Sedláček, který se jako první Čech stal vítězem turnaje prestižní série PDC. V nizozemském Hertogenbosche zdolal ve finále Angličana Scotta Williamse a odnesl si i pořádnou finanční odměnu. A na závěr dobrá zpráva z Číny, chlapec, kterému v 6. patře uvízla hlava v zamřížovaném opně, se dočkal šťastného konce. Dva kolemjdoucí muži se bez jakéhokoliv jištění vyšplhali nahoru a chlapce z nebezpečné pozice bezpečně vyprostili. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. To bylo noční počasí. Jet Radio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

0: majore,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hlejte, mě končí už služba.
3: Hlejte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše Bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No teď, co se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši Blážu? Ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Ježu, a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji. Tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbraná. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to vyřízený. Takže... Dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: V tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo, jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou čupkou.
3: Jo, ano tak, já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší žovky.
3: Jo, tak žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No a nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment, stena. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu, přesný to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozdílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když byste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, no. Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to by se musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to no, není problém. Takže, že by takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo?
3: Jo.
1: Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, helejte. Takhle! Jo. Oni totiž nám říkali, televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. Že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte. Já asi, jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně vošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: Pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykurýruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.

Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň. Mnozí se stydí,

Jsou 4 hodiny. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Opozice ostře napadá vládní rozpočet a přidávání důchodců. Prezident Pavel v projevu na půdě OSN varoval před riziky umělé inteligence a připomněl válku na Ukrajině. Kvůli salmonele zůstává zavřená pražská základní škola. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN připomněl oběti ruské agrese na Ukrajině a varoval před riziky spojenými s umělou inteligencí. Podle analytika Zbyňka Dubského byl jeho projev zároveň výzvou i výtkou směrem k Číně, která podle něj nechce, aby Rusko ve válce prohrálo. Taková vystoupení státníků na valném shromáždění bývají cílena jak na mezinárodní, tak na domácí publikum. Opozice z ODS ostře kritizuje vládní návrh rozpočtu na příští rok i schválené navýšení důchodů. Stínový ministr práce Jiří Havránek tvrdí, že koalice rozdává peníze bez ohledu na rostoucí schodek veřejných financí. Vadí mu i pozměňovací návrh hnutí Motoristé sobě, který chce seniorům navíc k pravidelné valorizaci přidat ještě 2000 korun. V základní škole v pražském Újezdu nad Lesy se objevila salmoneloza. Potížemi trpí zhruba 240 dětí a 10 dospělých. Škola už dezinfikuje kuchyni i jídelnu a ve čtvrtek a v pátek zůstanou zavřené všechny třídy. Hygienička Martina Marešová upozorňuje, že přenos nákazy přímo mezi dětmi ve škole je jinak výjimečný. Na hlavní silnici mezi Brnem a Uherským Hradištěm došlo ve středu večer k těžké nehodě, když osobní auto vjelo do protisměru a narazilo do autobusu. Autobus se od nárazu odrazil na železniční koleje, které poškodil a provoz na trati musel být přerušen. Řidiče osobního vozu museli záchranáři transportovat vrtulníkem do nemocnice. Bývalý šéf CIA a americký generál David Petraeus tvrdí, že letošní ruská ofenzíva na Ukrajině zdaleka nesplnila cíle Kremlu a Rusko už ztratilo víc vojáků, než kolik jich Spojené státy přišly ve druhé světové válce. Podle něj se Krym, kdysi symbol Putinových úspěchů, mění spíše přítěž. Generál to uvedl v rozhovoru pro ukrajinskou mutaci magazínu Forbes. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před blížící se Ligou národů provést už 7. vynucenou změnu v nominaci, tentokrát kvůli zranění Matěje Rineše, kterého nahradí Ondřej Zmrzlý. Jedním z jeho asistentů je bývalý reprezentant Radek Bejbl, který přiznává, že nabídku dlouho zvažoval, než ho k spolupráci přesvědčil bývalý spoluhráč Denia z Atlético Madrid. Historický úspěch zaznamenal český šipkař Karel Sedláček, který se jako první Čech stal vítězem turnaje prestižní série PDC. V nizozemském Hertogenbosch zdolal ve finále Angličana Scotta Williamse a odnesl si i pořádnou finanční odměnu. A na závěr dobrá zpráva z Číny, chlapec, kterému v 6. patře uvízla hlava v zamřížovaném okně, se dočkal šťastného konce. Dva kolemjdoucí muži se bez jakéhokoliv jištění vyšplhali nahoru a chlapce z nebezpečné pozice bezpečně vyprostili. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer. Je to možná trošku absurdní, když vám hned na začátku řeknu, že jsem přijel z Prahy kvůli tomu, abych si já, Třebíčák, s vámi povyprávil o Brně. Ale za chvilku pochopíte, že to tak úplně absurdní není. Já jsem tady v Brně přece strávil 25 let, neodmyslitelných 25 let svého dosavadního života a na to se prostě jen tak zapomenout nedá. Já jsem do Brna přišel vlastně ve chvíli, kdy jsem končil základní školu a nastupoval jsem na střední školu, na gymnázium. To gymnázium bylo takové svým způsobem zvláštní. Ne, že by bylo zaměřením zvláštní, to ne, ale bylo svým způsobem zvláštní do té míry, že na tom gymnáziu jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu a ruštinu. A to se nedalo všecko zvládnout a my jsme to taky nezvládali. A já jsem v posledním maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. Ale k tomu všemu se ještě dostaneme. To gymnázium bylo zvláštní ještě z dalších několika důvodů. Především díky tomu, že vlastně tomu gymnáziu velel takový zvláštní pan ředitel, který se tehdy vrátil ze studií v Moskvě a uvedl se vlastně v první hodině ruštiny, kterou nás učil, tím, že řekl: nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. A my jsme pochopili, že s tímhle chlapem bude sranda. A taky byla, on sice byl autoritativní typ člověka, ale bavil se tím, že nás třeba vyvolával jinými jmény. On se na mě podíval do první řady a řekl: Bůček k tabuli. Já jsem říkal: promiňte, ale já nejsem Bůček, možná Ovar, ale Bůček ani omyl. Pojďte, Bůček, a nekecejte, říkal ten ředitel. Já jsem nešel, zatímco mnozí jiní spolužáci třeba slyšeli na jméno Tlačenka, já jsem se bouřil. A to se mu líbilo. On měl rád opozici, ku podivu. A došlo to tak daleko mezi náma, že jsme si vypěstovali takový zvláštní vztah. Já jsem ho nenáviděl a on mě měl rád. Jednoho dne jsme s kamarádem kouřili na tajňačku na záchodě cigaretu, já jsem cvrknul ten nedopalek takhle přes dveře a on tam seděl a jemu to padlo na hlavu a on odsud vystřelil a začal okamžitě škrtit toho mýho spolužáka. A já jsem říkal: pane řediteli, ne, to jsem tam hodil já. A on řekl: vymlčte, a škrtil ho dál. No, přesto všecko, že jsme spolu takhle dobře vycházeli, tak u té maturity potom došlo k tomu problému, ale k tomu se ještě dostanu. Tam byl další zajímavý pedagog. Pedagog, který nás učil biologii, byl pro mě zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem s jeho dcerou se 3 týdny významně přátelil. Jednoho dne jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma, za to byla doma paní profesorová a tam mě hned mezi dveřma začala kádrovat a říkala mě: kam pak jezdíte na dovolenou? A říkám: na Vranovskou přehradu. A vy tam máte chatičku? Ano, máme tam takovou chatičku.
2: To je vaše chatička?
1: Ano, to je naše chatička.
2: Jak tam jezdíte?
1: Autem tam jezdíme.
2: Vaše autičko?
1: Ano, to je naše autičko.
2: Tak pojďte na kávičku.
1: Tím mě de facto přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože jsem si říkal, že člověk si vždycky volí nevěstu podle tchýně a tadle vypadala, že do ní doroste. Takže já už jsem to pomalu pouštěl z hlavy a v tom vstoupil profesor biologie. Ten, když uviděl toho blba, který u něj má 3 až 4 doma na schodišti, tak nebyl to všechno pochopit. Ale nebylo přáno mu to pochopit, protože ta jeho se na něj otočila a řekla mu: ani se nevyslíkej, já umí schody. On k mému údivu okamžitě klesl na všechny 4 a začal ty schody drhnout, to se mně hrozně líbilo, ale ještě tak na mě jako kývnul a řekl: když zařídíš, abych dneska večer mohl jít někam ven, tak já tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Tak já jsem mu to slíbil, šel jsem za tou jeho manželkou, protože jsem tam byl už docela dobře zapsaný a říkám: víte, my máme dneska takový večírek se třídou a my bychom byli rádi, aby tam pan profesor byl s náma.
2: Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma, a proč?
1: Tak my ho máme rádi.
2: Vy ho máte rádi? Z jakýho důvodu?
1: Říkám: on je vtipnej.
2: On, že je vtipnej, jo?
1: To bych ráda jednou zažila teda.
0: Do kolika to máte?
1: Říkám tak do 10, do 11. V 9 ať je
0: doma.
1: Já jsem mu to šel oznámit a on měl ku podivu radost. On šel hrát s kamarádama karty a mezi dveřma mě řekl, nauč se zítra láčkovce. Děkuji, pane profesore. Šel jsem se biflovat láčkovce, druhý den jsem přišel do hodiny biologie. On předstíral takový divadýlko, otevřel tam tu knihu a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli. Já už jsem věděl svoje, že jo, on taky. A donutil tady dlouho nebyl. Tak pojď, hochu. Já jsem šel, teď všichni ostatní se rozklepali, někteří mě to i přáli samozřejmě. Já jsem se postavil k té tabuli a on se na mě zadíval a řekl, prvoci. Já jsem na něj začal dělat a on, já zase tak jsme si to chvilku vyměňovali a on potom na mě kejvnul, já jsem přistoupil a on říkal, co je? Říkám, vy jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Odstup. Tak jsem odstoupil a on před celou třídou oznámil, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekneš. No ale dospěl jsem k maturitě na tom gymnáziu a tam se stalo to, co jsem avizoval na začátku. My jsme se učili angličtinu, protože nás bavilo to, co zpívají Beatles. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. A navíc nás to učil ten ředitel, takže tam se ani moc kličkovat nedalo. Pak jsme se učili latinu, to byl nový jazyk. A prazáklad všech jazyků, to nás taky bavilo. Ale francouzštinu jsme se neučili. To nás nebavilo a říkali jsme si, k čemu to. A paní profesorka byla natolik tolerantní, že věděla, že se to neučíme, že to neumíme a přesto nám vždycky dala na konci roku čtverku, ačkoliv věděla, že jsme na pět. Ale v maturitním roce jsme ještě s jedním kamarádem tu paní profesorku zdobili tolik, že už to prostě nemohla přehlídnout. Dala nám pětku, nechala nás propadnout a přímluvy, nepřímluvy. Byl jsem připraven na opožděnou maturitu na podzim. S tím, že musím předtím udělat reparát z francouzštiny. Já jsem nemohl tudíž jít dělat přijímací zkoušky na katedru žurnalistiky, což jsem chtěl, ale musel jsem jít dělat přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii muzických umění obor herectví, kde brali bez maturity, když člověk měl talent. Nevím jak, ale podařilo se to. Já jsem to udělal, ty zkoušky, byl jsem namachrovaný, teda hrozně, jak to, že se mi to povedlo. A pak jsem se 3 měsíce učil francouzštinu u jednoho svého spolužáka, který studoval v Dijonu a uměl to perfektně. A naučil jsem se za 3 měsíce víc, než za 3 roky ve škole. A přišel jsem k reparátní komisi, tam seděl v čele ten ředitel, co už ho dobře znáte. A já jsem je pozdravil, bonjour mesdames et messieurs. A ta profesorka říká, on vás ten humor hned přejde.
0: Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky.
1: Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, no tak jsem spustil dans les vacances, j'étais à la maison, parce que je t'ai dit, la français, c'était très important pour moi. Ona se zarazila, říká, soudruhu řediteli, ale on neuměl, on vážně neuměl.
0: Mlčte, prosím vás, říkal ředitel. Pokračujte mi, Roslave.
1: Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel nerozuměl. A on mi dal 2. On říkal, já už vám nemůžu dát 1, protože to by z 5 byl příliš velký skok. Berete to? Já říkám, jo, beru, to je úplně jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny a to byla taky pecka, protože on, když jsem tahal z pytlíčku tu otázku, tak on jako bývalý důstojník, on byl bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se všichni rozklepali, já jsem se postavil čelem k té otázce a on mi říká, vysklonujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, adnoj, adnamu, stačí, píši 1, na svidáňa. Já jsem potom přešel na Janáčkovou akademii muzických umění a zase jsem začal potkávat celou řadu vynikajících pedagogů. V té době se to tady hemžilo vynikajícími pedagogy. Tam učili takový pánové jako Kundera, Srba, Uhde, ten, co dneska nám vede parlament. Že? Už tenkrát, když se blížil po chodbách, tak se říkalo Bacha, Uhde. Dneska prej se tím baví poslanci v parlamentu. Je to možný, proč ne, že jo? Ale kromě těchto vynikajících teoretiků tam byli i vynikající herci, kteří nás učili. Josef Karlík, Vlasta Fialová, Ladislav Lakomý, Stanislava Strobachová a další. Ale mě utkvěl v hlavě jeden takový zvlášť zajímavý pan profesor. On se jmenoval profesor Antonín Bér, měřil 2 metry. Měl 7 danů, protože víc ani v judu snad není možno dosáhnout a učil nás právě to judo. A mluvil takovým způsobem, jako kdyby měl přeraženou nosní přepážku, anebo ji možná měl, to já nevím, protože to je v judu 1-2. On si nás nechal v těch kimonech ten náš ročník nastoupit, my se tam stáli, jo, vedle sebe. On okolo nás prošel, vybral si mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. Říkám, prosím, pane profesore, bodí mě. Pane profesore, to je blbý, ne? První hodinu a hned děkeci a bodí mě. Dobře, no, tak promiňte, pane profesore, já jsem si omluvil ročníku, že v první hodině zruším pedagoga. Vzal jsem ten nůž, rozpřáhnul jsem se a pak jsem 10 minut o sobě nevěděl. Až ten člověk se mnou bomlátil tu tělocvičnu teda sakumpingu. Naštěstí slušně polstrovanou, že jo? Ale on nám připravoval sami takovýhle překvapení. Tam jednou přišla taková dívenka, takhle si skromně sedla, jo? A čekala. A my jsme tam sebou řezali na těch žíněnkách a můj spolužák Pavel Zedníček k ní přistoupil a říká, to slečno, co tady fu, tak vy se dáváte, poté, já s váma šaláhnu a půjde. A ona furt trvala na svým. Ne, ne, ne, já tady čekám na pana profesora, já mu jenom něco vyřídím a hned zase půjdu. A co tady budete vyčkávat, poté, já s váma šlínu. Ne, ne, já opravdu, nezlobte se, já na to nemám náladu a to. Ještě tak 3x, 4x jí to ten Pavel navrhl a ona pak vstala a švihla s ním. Ale s jakou vehemencí. A vstoupil profesor Antonín Bér a řekl, to je Libuška Pospíšilová, juniorská mistryně Evropy v judu. Tohle nám dělal pořád. My jsme se ho často vyptávali, protože on byl velmi slavný už v té době. On dělal spoustu takových těch pohybových kreací k filmům, jako Vražda v červeném jaguáru třeba. A my jsme mu říkali, pane profesore, jak to tak je, když třeba ten kaskadér skočí z toho jedoucího vlaku? A on říkal, to je jednoduchý, podívej se. On stojí normálně na to gustku, že jo, na těch schůdkách, on se vykoukne ven, on rekognoskuje terén, on se odrazí a hopne. My jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jako princip, když ti to říkám, ne princip, rozumíš, on stojí na těch schůdkách, rozumíš, on otevře ty dveře, on vykokne ven, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne, ne? Dobře, no ale to furt nám neříkáte, jako ty jsi úplně na tvrdlé, prosím tě, pojď, jdeme. Šli jsme na chodbu. Tam bylo schodiště, takhle to vedlo až dolů k té vrátnici. On se postavil na to schodiště, řekl, tak, teď stojím jako na těch schůdkách, jo, vykoknu ven, rekognoskuju ten terén, odrazím se a hopnu. A hopnul dolů a sroloval to schodiště. A tam šel rektor do práce, ten se vyděsil, co se to děje. Profesor Bér se vedle něho vstyčil a řekl, vysvětluji právě studentům, jak se hope z jedoucího vlaku. Kromě toho, co jsme všechno zažívali s těmi pedagogy, pro nás nejdůležitější bylo to, že jsme se už mohli konfrontovat s velkým divadlem, s Mahenovou Činohrou. Brněnské divadelnictví v té době 60. 70. let to byla jedna velká slavná kapitola, je o ní napsáno mnoho, mnoho řádků a ještě mnoho napsáno bude. Já to nebudu tady seriózně rozebírat, na to jsou povolanější, ale jestli dovolíte, tak bych se na to podíval spíš očima těch, jako jsme byli my, kteří tam chodili dělat štěky do toho divadla. My jsme měli tu vzácnou možnost vidět ty velký herce při práci, tu paní Strobachovou, paní Fialovou, paní Kurandovou, pana Karlíka, pana Šlégra. U toho pana Šlégra, když dovolíte, se trošku zastavím. Pan Šlégr už byl tehdy starší pán, už zapomínal a měl na to právo. Já už dneska taky zapomínám, už vím, co to je, ale on zapomínal s takovou noblesou, on hovořil s takovým jemným patosem, říkal ten text. A najednou mu to vypadlo. Ty se zarazil. A začal chrčet. Tam seděla nápověda, jo. On se k ní klidně se k ní rozešel. A řekl, nahoď. Kus matčiny minulosti.
3: Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus vačině času dosti!
1: Protože už i špatně slyšel. No ale my jsme si říkali, když se takovýmhle velkým hercům stávají takovýhle věci, to bude nádhera, bude tady sranda a byla. Tam se děly neuvěřitelné věci. Tam se třeba hrála Jiráskova Lucerna, všichni to znáte. Víte, že tam je situace, kdy mlynář se domlouvá s paní kněžnou, že ji doprovodí s Lucernou na ten zámeček a ona potom odchází takhle dozadu a v téhle režijní koncepci ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení. Na jevišti ona odjela a už neměla přijet a ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro to dvořanstvo, protože ti dvořané odcházeli už pryč z té scény, jako, a teď jim přijela kněžna. Zase odcházeli, že jo, a kněžna zase je tady. Nečekaně, ale nejen to, ona čím dál rychleji. To se zrychlovoval, baba rejdila na tom. Šíleným způsobem. To bylo... Čím to bylo způsobený? Tam dole byl chlap, který to obsluhoval. Ten odešel někam na pivo. To se vykloubilo z pantu a ten mechanismus se zrychloval a vymršťoval tu kněžnu neustále dopředu. Někteří skákali z té točny, že jo, tam se zachraňovali. Ona jediná to vydržela. Potom taky na konci podle toho vypadala. Ta už vůbec nechtěla slyšet o tom, že nějaký zámeček nebo mlynář, že by to dohrála, už vůbec ne. Pak to skončili a dál se nehrálo, že jo. Ve stejné hře. V Jiráskově Lucerně se přihodila ještě jedna krásná věc panu profesoru Oldřichu Vykypilovi. Na něho taky strašně rád vzpomínám. On tam v té hře měl vždycky pozdější nástup. On nastupoval později než ostatní herci, většinou tak minutku, dvě minutky před začátkem představení a šel přes jeviště do šatny. A jednou začali dřív a oni mu to neřekli. A on zase šel přes jeviště do šatny a viděl tam vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře a bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? Já tenhle ten lidský faktor v tom divadle strašně obdivuju, protože to je nádherný. To v televizi, ve filmu se vám to stane taky, ale tam to učešou, vystříhnou, upraví, už to tam nikdy neuvidíte, ale tady se to jednou stane a je to tam prostě, přebrepty. Řeknete si, jak je to možný, že herec studuje 2-3 měsíce roli, vy si pak koupíte na něho lístek a on se vám za vaše prachy přebreptne. Je to jednoduchý, protože sem vstoupíte a najednou vidíte ty stovky párů očí, které vás hypnotizují a je to tady raz, dva. Jeden můj kolega měl říct takřka nepřebreptnutelnou větu. Vyjadřuji mínění vás všech. Co na tom chcete přebreptnout? On se nadechnul a řekl, vydražuji všechna, ani vás míň. Vůbec si to neuvědomil. Ale to je ta lepší varianta, protože horší je, když si to herec uvědomí a chce to napravit. Jako jedna naše slavná herečka, která svého neméně slavného kolegu zavírala na jevišti do vězení a měla říct větu a trp. Už to vytušili. Tam už to někteří vytušili. Samozřejmě, ona jak byla v tom ajfru, tak se nadechla a řekla to, co oni správně vytušili. A prd! Teď se zrazila, se jí to profiltrovalo těma mozkovýma závitama, teď si uvědomila, jak je slavná, že to musí napravit, tak se nadechla ještě intenzivněji a ještě intenzivněji to zopakovala. No. To už samozřejmě bylo jenom na úklon a rychlý odchod do šatny, že to s tím už se nedá nic dělat. Taky se říká, jak herci pijou. No pijou samozřejmě. Pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. Ale já vás ubezpečuju, že herec z 99% s alkoholem na jeviště nevstoupí, byl by sám proti sobě, protože on je ten, který nese kůži na trh, a tak přece sám proti sobě nebude. Ovšem jsou výjimky, které potvrzují jako v každém zaměstnání pravidlo. A já jsem zažil dva případy, na které se docela dobře vzpomíná, ale horší to bylo zažít přímo. Byl jeden šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil do repertoáru hru Antoniusa Kleopatra, aby si zahrál Antonia, to se stává občas, že si šéf šoupne něco do repertoáru. A před tím představením za ním přišel jeho kolega a říkal, prosím vás, šéfe, promiňte, já se dneska v podstatě trší, jak bych to trošičku přehnal. Ale ti lidi v tom publiku, jo, ti to vůbec nepoznají. Ten šéf se tak na něho jako vyčítavě díval a řekl mu, to si potom vyřídíme. A šli hrát divadlo. Oni jak byli zaujati tím svým problémem, tak si vůbec nevšimli, že nejhůř je na tom Cezar. Toho vůbec nemohli najít. Až ho našli, on byl v šatně úplně tuhej. Přišli za ním, říkali, zvládneš to? A on řekl jenom, oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No, na jeviště, moment, oni ho šoupli na šikmu, totiž to je takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli, a herec se snadno zabil. A on měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. Tam ho vzadu drželi takhle, on tam plápolal ve větru, přehlížel tu krajinu a pod ním spodem už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru. Podíval se na toho Cezara, který stál na jednom ze sedmi římských pahorků a řekl vznosnou větu. Odkud přichází? Gaje. Ten Cezar se na něj podíval z toho vrchu. Navíc oni se neměli rádi, ti dva chlapi. Že? Se na něj podíval a řekl neuvěřitelnou větu. Z Králova pole, ty vole! Jsme v Brně, tak vám nemusím vysvětlovat, že Královo pole je čtvrť. Odsud ten Cezar pocházel. Ale nebyl to nejvhodnější moment, jak to tomu šéfovi sdělit, to je pravda. Potom už to nebylo moc veselý, protože ten, co ho vzadu držel, tak ten smíchy povolil. Tomu chlapovi podjeli nohy a on po břiše zahučil dolů do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A lidi se chechtali jako vy. A to byla tragédie, to nebyla komedie. A navíc hrajte to bez Cezara, že? Stáhli oponu. Opona šla dolů a jeho to přišlo na tehdejší dobu slušných 15 000 korun. Takže vidíte, že i ta finanční motivace je silná k tomu, aby to člověk nedělal. Ale přesto jsou tací, kteří to dělají. Já jsem zažil ještě jednoho našeho velmi dobrého herce, který odříkal monolog krále Filipa beze slov. On byl prostě v takovém stavu, že on ty slova nenašel. Ale byl to dobrý herec, takže oni všichni v podstatě slyšeli obsah toho monologu. On byl až dojemný, jak stál v tom prostoru a říkal...
4: A
1: všichni na něho zírali takhle. Všechno uvěřili, tak byl dobrý.

je 5 hodin. Dobré ráno, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, svět se přes noc nezastavil, tak se podíváme, co přinesl. A tady jsou hlavní titulky. Opozice ostře napadá vládní rozpočet a přidávání důchodcům. Prezident Pavel v projevu na půdě OSN varoval před riziky umělé inteligence a připomněl válku na Ukrajině. Kvůli salmonele zůstává zavřená pražská základní škola. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN připomněl oběti ruské agrese na Ukrajině a varoval před riziky spojenými s umělou inteligencí. Podle analytika Zbyňka Dubského byl jeho projev zároveň výzvou i výtkou směrem k Číně, která podle něj nechce, aby Rusko ve válce prohrálo. Taková vystoupení státníků na valném shromáždění bývají cílena jak na mezinárodní, tak na domácí publikum. Bývalý šéf CIA a americký generál David Petraeus tvrdí, že letošní ruská ofenzíva na Ukrajině zdaleka nesplnila cíle Kremlu a Rusko už ztratilo víc vojáků, než kolik jich Spojené státy přišly ve druhé světové válce. Podle něj se Krym, kdysi symbol Putinových úspěchů, mění spíše v přítěž. Generál to uvedl v rozhovoru pro ukrajinskou mutaci magazínu Forbes. V základní škole v pražském újezdu nad Lesy se objevila salmonelóza. Potížemi trpí zhruba 240 dětí a 10 dospělých. A už dezinfikuje kuchyni i jídelnu a ve čtvrtek a v pátek zůstanou zavřené všechny třídy. Hygienička Martina Marešová upozorňuje, že přenos nákazy přímo mezi dětmi ve škole je jinak výjimečný. Na hlavní silnici mezi Brnem a Uherským Hradištěm došlo ve středu večer k těžké nehodě, když osobní auto vjelo do protisměru a narazilo do autobusu. Autobus se od nárazu odrazil na železniční koleje, které poškodil a provoz na trati musel být přerušen. Řidiče osobního vozu museli záchranáři transportovat vrtulníkem do nemocnice. Opozice z ODS ostře kritizuje vládní návrh rozpočtu na příští rok i schválené navýšení důchodů. Stínový ministr práce Jiří Havránek tvrdí, že koalice rozdává peníze bez ohledu na rostoucí schodek veřejných financí. Vadí mu i pozměňovací návrh hnutí Motoristé sobě, který chce seniorům navíc pravidelné valorizaci přidat ještě 2000 korun. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před blížící se Ligou národů provést už 7. vynucenou změnu v nominaci, tentokrát kvůli zranění Matěje Rineše, kterého nahradí Ondřej Zmrzlý. Jedním z jeho asistentů je bývalý reprezentant Radek Weibl, který přiznává, že nabídku dlouho zvažoval, než ho k spolupráci přesvědčil bývalý spoluhráč Denny z Atlético Madrid. Historický úspěch zaznamenal český šipkař Karel Sedláček, který se jako první Čech stal vítězem turnaje prestižní série PDC. V nizozemském Hertogenbosch zdolal ve finále Angličana Scotta Williamse a odnesl si i pořádnou finanční odměnu. A na závěr dobrá zpráva z Číny, chlapec, kterému v 6. patře uvízla hlava v zamřížovaném okně, se dočkal šťastného konce. Dva kolemjdoucí muži se bez jakéhokoliv jištění vyšplhali nahoru a chlapce z nebezpečné pozice bezpečně vyprostili. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 12 stupňů, v Brně 8 a v Ostravě 8. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Bucipal. Na silnici 57 u Krnova na Bruntálsku došlo před chvílí k nehodě tří vozidel, doprava je odkloněna po objízdné trase a na místě probíhá vyšetřování. Na dálnici D11 ve směru na Prahu, na 15. kilometru, došlo k poruše vozidla, které tvořilo překážku na vozovce, průjezd tímto úsekem doporučujeme se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u sjezdu na Ostravu u exitu 203 je kvůli poruše vozidla uzavřená krajnice, počítejte se zdržením.
Řidiči směřující k parkovištím P+R v Praze by měli vědět, že parkoviště Skalka 2. i Holešovice jsou už téměř plná. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 mezi Frýdkem Místkem a Českým Těšínem se opravují dělatační závěry mostu nad Třanovicemi, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. S dovolením se loučí Bucipal.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Právě máme 5:20 a já sotva pletu nohama.
1: Vlasti, vypadáš, jako bys v té kuchyňce vypila saponát místo kávy.
0: Kávu jsem měla, ale ta zima za oknem mě prostě neprobrala.
1: No jo, podzim.
0: Hele, věděl jsi, že kočky vůbec necítí sladkou chuť?
1: To je blbost. Sousedů ve kocour se po piškotu může utlouct.
0: Tak. Vědci zjistili, že šelmy nemají v pořádku ten gen pro sladké.
1: A proč to tedy žere?
0: Jde mu o tuk a strukturu, necítí cukr, ale tukové složky.
1: Nevím.
0: Mají chuťový pohárek na sladké prostě vyřazený z provozu.
1: To bych neřekl, podle mě ten cukr normálně pozná.
0: Ale nepozná. Máte doma kočku, která loudí koláče? Napište nám do studia.
1: 6 hodin přinesou zprávy Čet rádia přehled událostí a teď si dáme poctivý rok.

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu Čet rádia, jsem rád, že jste s námi. Co se děje doma i ve světě? Opozice kritizuje vládní rozpočet a přidávání důchodců. Prezident Pavel v OSN varoval před riziky umělé inteligence a připomněl válku na Ukrajině. Kvůli salmonele zůstává zavřená pražská základní škola. Americký generál Petraeus tvrdí, že ruská ofenzíva na Ukrajině nesplnila své cíle. Na Vyškovsku se při čelní srážce s autobusem vážně zranil řidič osobního auta. Fotbalová reprezentace upravuje nominaci před Ligou národů a český šipkař Karel Sedláček slaví historické vítězství na turnaji PDC. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 12 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 8. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí a v úterý mohavo, teploty kolem 23, ve středu jasno, teploty kolem 24. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Bucipal. Na silnici 57 u Krnova na Bruntálsku došlo před chvílí k nehodě tří vozidel, doprava je odkloněna po objízdné trase a na místě probíhá vyšetřování. Na dálnici D11 ve směru na Prahu, na 15. kilometru, došlo k poruše vozidla, které tvořilo překážku na vozovce, průjezd tímto úsekem doporučujeme se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u sjezdu na Ostravu u exitu 203 je kvůli poruše vozidla uzavřená krajnice, počítejte se zdržením. Řidiči směřující k parkovištím P plus R v Praze by měli vědět, že parkoviště Skalka 2. I Holešovice jsou už téměř plná. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 mezi Frýdkem Místkem a Českým Těšínem se opravují dělatační závěry mostu nad Třanovicemi. Omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. S dovolením se loučí Bucipal.

0: Dobré ráno z Čedrádia, máme právě za 20 minut 6.
1: Ty vypadáš, jako bys v té své staré káře spal celé září a ještě si sem táhneš tu obří termosku.
0: No jo, venku je zataženo a 12 stupňů, bez horkého kafe bych nevypověděl ani slovo.
1: Sleduj radši tohle. Objevila jsem mramorovou katedrálu na jezeře General Carrera v Chile.
0: To zní jako název nějakého drahého sanatoria pro vyhořelé padesátníky.
1: Kdeže? Jsou to úchvatné mramorové jeskyně vyhloubené ve skále vodou, která mění barvu podle ročního období.
0: To nevím.
1: Voda tam 6000 let omývá čistý mramor a světlo se odráží od stěn v tyrkysových odstínech.
0: Já mít v jeskyni mramor, tak ho radši odvezu v kárce na zahrádku a obložím si jim skalku u rajčat.
1: Ty jsi fakt barbar.
0: To bych neřekl, náhodou je to praktické a ta skalka by vypadala reprezentativně.
1: Není v tobě špetka romantiky.
0: Romantika tě v 12 stupních neohřeje, vlasti.
1: Nedomluvíme se. V 6 hodin přinesou zprávy Čedrádia ranní přehled a teď radši pustím tuhle vypalovačku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a musím se vám hned přiznat, dneska jsem běžela jako o život, ne proto, že bych měla zpoždění, ale prostě jsem se probudila s takovou energií, že jsem si dala ještě jedno kolečko navíc kolem baráku. Teď sedím ve studiu, mám v sobě dvě kávy a cítím se, jako bych mohla rozebrat celý den na součástky. Je čtvrtek 24. září, Bucifal vedle mlčky seká svoje kafe a kouká na mě, jako by chtěl říct, sklidni se, Vlasto, ale mě dneska nezastavíte, takže rovnou letíme na hvězdy. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, hlavně v práci, kde jí někdo zase bude tvrdit, že jeho tabulka je lepší než ta její, klidně se do toho pusťte, ale s úsměvem. Bík si dá pauzu od všeho a od všech, možná si konečně uvaří to kafe pomalu a v klidu, místo aby ho hltal cestou ke dveřím. Blíženci budou dneska mluvit za tři, takže pozor, ať vám z toho nevznikne nedorozumění se sousedem kvůli popelnicím, znám to, taky jsem jednou takhle vysvětlovala něco, co jsem sama nechápala. Rak bude řešit rodinu, možná zavolá mamince, i když ví, že to bude na hodinu, a stejně jí to nakonec udělá radost. Lev dneska září, doslova, možná si i obleče něco výrazného, a klidně to zkuste, dneska vám to projde bez komentářů. Pana bude mít potřebu si všechno naplánovat do puntíku, ale realita jí dnes ten plán trošku zpřehází, tak s tím radši počítejte předem. Váhy budou váhat mezi dvěma variantami oběda a nakonec si stejně vezmou tu třetí, co je vůbec nenapadla. Štír bude dneska ostřejší než obvykle, možná v hádce se sousedem o parkovací místo, doporučuji ustoupit, i když vám to nebude příjemné. Střelec bude mít chuť utéct od rutiny, třeba jen tím, že půjde jinou cestou domů a klidně by mohl objevit něco fajn. Kozoroh bude makat jako obvykle, ale dneska by si měl dopřát pauzu, i kdyby jen na 5 minut u okna se šálkem něčeho teplého. Vodnář bude mít nápad, který nikdo nepochopí, a to je úplně v pořádku, hlavní je, že on sám ví, co dělá. Ryby budou celý den trošku ve svém světě, možná u nějaké písničky, co jim připomene něco starého, a to je taky fajn, ať si to užijí. Tak a teď k té otázce na dnešek, protože dneska vám nechávám jednu k zamyšlení, spíš takovou hravou. Zkuste si dneska všimnout, kolikrát řeknete větu, kterou jste slyšeli od rodičů, a přitom jste si vždycky přísahali, že tohle vy nikdy říkat nebudete. Je to jenom taková drobná hra, žádná věda, tenhle horoskop beru vždycky s rezervou a rozhodujete si to celé pořád vy, hvězdy k tomu tak akorát přihlížejí a asi se u toho i baví. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v pátek jsem tu zase s další dávkou vesmírných nesmyslů.

je 6 hodin. Dobré ráno. Ucifal u mikrofonu, káva už voní a zprávy Čet rádia jsou připravené. Ve zprávách dnes. Ministr zemědělství čelí kritice za analýzu v dotační kauze, prezident Pavel promluvil na půdě OSN a odborníci varují před rostoucím napětím uvnitř německé koalice. Silničáři při sekání trávy u dálnice D8 poblíž Lovosik našli v příkopu odložený kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě zhruba 8 milionů korun. Mince byly na začátku září ukradeny v Praze a policie po pachatelích stále pátrá. Nalezený poklad teď převzali vyšetřovatelé. Ministr zemědělství Martin Šebestián nechal zpracovat analýzu, která má v kauze neoprávněně čerpaných zemědělských dotací potvrdit chybu na straně státu. Opozice, včetně analytika Pirátů i bývalého ministra Marka Výborného, to ostře kritizuje a mluví o zneužití moci. Spor se týká peněz z podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které měly jít malým a středním podnikům. Opozice z ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok i schválené navýšení důchodů. Poslanec Jiří Havránek tvrdí, že vláda i strany jako Motoristé sobě nebo SPD rozdávají peníze bez ohledu na rostoucí schodek. Debata se točí i kolem plánovaného mimořádného příspěvku pro seniory ve výši 2000 korun. Odbornice na německou politiku Zuzana Liscová upozorňuje, že případná spolupráce CDU s AfD by mohla stranu rozštěpit. Kancléř Friedrich Merz se přesto snaží po volební porážce udržet svou pozici a prosadit ekonomické reformy. Podle Liscové mu chybí reálná alternativa uvnitř vlastní strany. Prezident Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN, kde připomněl oběti ruské agrese vůči Ukrajině a upozornil na rizika spojená s umělou inteligencí. Podle analytika Zbyňka Dubského měl projev sloužit jak zahraničnímu, tak domácímu publiku. Součástí jeho poselství byla i výzva směrem k Číně, aby využila svého vlivu na Rusko. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před Ligou národů provést už 7. vynucenou změnu v nominaci. Tentokrát kvůli zranění nahradil Matěje Ryneše Ondřej Zmrzlý. Český šipkař Karel Sedláček jako první krajan v historii vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC, když v Hertogenbosky ve finále těsně přehrál Angličana Scotta Williamse a získal odměnu ve výši přibližně 426 tisíc korun. A na závěr dobrá zpráva z Plzně, studenti tamní fakulty designu a umění navrhli plakátovou kampaň, která má mladé muže upozornit na důležitost samovyšetření kvůli rakovině varla. Poutavé plakáty vznikly ve spolupráci s nadačním fondem Muži proti rakovině a měsíc budou k vidění přímo v univerzitním kampusu na Bore. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně polojasno a 9, Ostravě polojasno a 8. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis, ranní vydání. Ucifal u mikrofonu. Na silnici 57 u Krnova na Bruntálsku došlo před hodinou k nehodě tří vozidel, doprava je odkloněna po objízdné trase a na místě stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D1 mezi 193. a 196. kilometrem směrem na Ostravu se tvoří kolona. Na dálnici D5 na 25. kilometru směrem na Prahu způsobilo poroukané vozidlo zdržení, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 u sjezdu na dálnici D1, exit 26, stojí pro poruchu osobní vozidlo a vzniká zde zdržení. Na dálnici D5 těsně před Prahou je silný provoz. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně a omezením až do 20. října.
U kaplice na dálnici D3 jsou kvůli pokračující výstavbě uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Poučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: zrovna v téhle písničce ten kytarista hraje na starou španělku z bazaru.
1: To pozná jenom blázen. Dobré ráno z Čet rádia, máme 6.20, venku leží mlha a jsou jen 3 stupně.
0: Ale já mám pro vás takový malý nápad na dnešní den.
1: Povídej.
0: Až půjdete ven, zkuste si v parku 5 minut ujít pospátku. Je to skvělý na záda i na kolena.
1: Cože?
0: No fakt. Četl jsem o tom celou studii. Zapojíš úplně jiné svaly a hezky si protáhneš páteř.
1: Bucane, ty chceš, aby lidi padali do křoví nebo zakopávali obsovody?
0: Nemáš jít do křoví, máš jít po rovné cestičce.
1: To ne.
0: Já to zkoušel včera na zahrádce a cítím se skvěle.
1: Proto máš bouly na čele.
0: To byla větev jabloně, to se nepočítá.
1: No jo, jasně. Já radši zůstanu u běžné chůze dopředu a teď si běžím dolů pro horký čaj.
0: Běž. V 7 hodin přineseme zprávy Čet rádia a už ve 6.27 počasí, tak si mezi tím poslechněte tohle.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. Pojďme na to nejdůležitější. Ministr zemědělství si nechal zpracovat analýzu, kterou opozice označuje za zneužití moci. Opozice kritizuje vládní návrh rozpočtu a plánované navýšení důchodů. Prezident Pavel v OSN varoval před riziky umělé inteligence a připomněl oběti ruské agrese. Politoložka upozorňuje na možné rozštěpení německé CDU kvůli spolupráci s AfD. Silničáři našli u dálnice D8 odcizený kufřík se vzácnými mincemi. A teď sport, nový trenér české reprezentace dokončil přípravu na Ligu národů a český šipkař poprvé ovládl turnaj profesionálního okruhu PDC. Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě polojasno a 8. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, pondělí polojasno, teploty kolem 23, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 23. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis, ranní vydání. Bucifal u mikrofonu. Na silnici 57 u Krnova na Bruntálsku došlo před hodinou k nehodě tří vozidel, doprava je odkloněna po objízdné trase a na místě stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D1 mezi 193. a 196. kilometrem směrem na Ostravu se tvoří kolona. Na dálnici D5 na 25. kilometru směrem na Prahu způsobilo poroukané vozidlo zdržení, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 u sjezdu na dálnici D1, exit 26, stojí pro poruchu osobní vozidlo a vzniká zde zdržení. Na dálnici D5 těsně před Prahou je silný provoz. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně a omezením až do 20. října. U Kaplice na dálnici D3 jsou kvůli pokračující výstavbě uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Poučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: Ucane, seděl bys radši v dřevěném kočáře bez střechy, nebo v té své staré káře?
1: V té své. Dobré ráno z Čet rádia, je 6.40, venku zataženo a 12 stupňů.
0: Máme dneska 24. září, takže všem Jaromírům přejeme k svátku jen to nejlepší.
1: No jo, Jaromírům na zdraví. A co ten kočár?
0: Dneska v roce 1908 totiž sjel z výrobní linky první Ford Model T.
1: To byla poctivá kára, žádné chytré displeje ani zbytečná elektronika.
0: Dělali ho prý jenom v černé barvě, protože ta nejrychleji šla.
1: A fungovalo to skvěle.
0: Vždyť v tom musel člověk drkotat zubama, žádné topení.
1: Škoda.
0: Cože?
1: Káva je dnes vynikající.
0: Ty jsi marný. Každopádně v 7 hodin zprávy, ale teď tam hodím pořádně rychlou popovou pecku na rozjezd.
1: Mně nápad k ránu patří klidné staré blues.
0: Žádné blues, mačkám tlačítko a vyhrává můj pop.
1: To ne.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a musím se vám hned přiznat, dneska jsem běžela jako o život, ne proto, že bych měla zpoždění, ale prostě jsem se probudila s takovou energií, že jsem si dala ještě jedno kolečko navíc kolem baráku. Teď sedím ve studiu, mám v sobě dvě kávy a cítím se, jako bych mohla rozebrat celý den na součástky. Je čtvrtek 24. září, Bucifal vedle mlčky seká svoje kafe a kouká na mě, jako by chtěl říct, sklidni se, Vlasto, ale mě dneska nezastavíte, takže rovnou letíme na hvězdy. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, hlavně v práci, kde jí někdo zase bude tvrdit, že jeho tabulka je lepší než ta její, klidně se do toho pusťte, ale s úsměvem. Bík si dá pauzu od všeho a od všech, možná si konečně uvaří to kafe pomalu a v klidu, místo aby ho hltal cestou ke dveřím. Blíženci budou dneska mluvit za tři, takže pozor, ať vám z toho nevznikne nedorozumění se sousedem kvůli popelnicím, znám to, taky jsem jednou takhle vysvětlovala něco, co jsem sama nechápala. Rak bude řešit rodinu, možná zavolá mamince, i když ví, že to bude na hodinu, a stejně jí to nakonec udělá radost. Lev dneska září, doslova, možná si i obleče něco výrazného, a klidně to zkuste, dneska vám to projde bez komentářů. Pana bude mít potřebu si všechno naplánovat do puntíku, ale realita jí dnes ten plán trošku zpřehází, tak s tím radši počítejte předem. Váhy budou váhat mezi dvěma variantami oběda, a nakonec si stejně vezmou tu třetí, co je vůbec nenapadla. Štír bude dneska ostřejší než obvykle, možná v hádce se sousedem o parkovací místo, doporučuji ustoupit, i když vám to nebude příjemné. Střelec bude mít chuť utéct od rutiny, třeba jen tím, že půjde jinou cestou domů, a klidně by mohl objevit něco fajn. Kozoroh bude makat jako obvykle, ale dneska by si měl dopřát pauzu, i kdyby jen na 5 minut u okna se šálkem něčeho teplého. Vodnář bude mít nápad, který nikdo nepochopí, a to je úplně v pořádku, hlavní je, že on sám ví, co dělá. Ryby budou celý den trošku ve svém světě, možná u nějaké písničky, co jim připomene něco starého, a to je taky fajn, ať si to užijí. Tak a teď k té otázce na dnešek, protože dneska vám nechávám jednu k zamyšlení, spíš takovou hravou. Zkuste si dneska všimnout, kolikrát řeknete větu, kterou jste slyšeli od rodičů, a přitom jste si vždycky přísahali, že tohle vy nikdy říkat nebudete. Je to jenom taková drobná hra, žádná věda, tenhle horoskop beru vždycky s rezervou a rozhodujete si to celé pořád vy, hvězdy k tomu tak akorát přihlížejí a asi se u toho i baví. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v pátek jsem tu zase s další dávkou vesmírných nesmyslů.

Je 7 hodin. Dobré ráno. Debucifal noviny ještě nedorazily, ale zprávy Čet rádia už ano. Co se děje doma i ve světě? Ministr zemědělství čelí kritice za analýzu v dotační kauze, prezident Pavel promluvil na půdě OSN a odborníci varují před rostoucím napětím uvnitř německé koalice. Opozice z ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok i schválené navýšení důchodů. Poslanec Jiří Havránek tvrdí, že vláda i strany jako Motoristé sobě nebo SPD rozdávají peníze bez ohledu na rostoucí schodek. Debata se točí i kolem plánovaného mimořádného příspěvku pro seniory ve výši 2000 korun. Silničáři při sekání trávy u dálnice D8 poblíž Lovosik našli v příkopu odložený kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě zhruba 8 milionů korun. Mince byly na začátku září ukradeny v Praze a policie po pachatelích stále pátrá. Nalezený poklad teď převzali vyšetřovatelé. Prezident Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN, kde připomněl oběti ruské agrese vůči Ukrajině a upozornil na rizika spojená s umělou inteligencí. Podle analytika Zbyňka Dubského měl projev sloužit jak zahraničním

zahraničnímu, tak domácímu publiku. Součástí jeho poselství byla i výzva směrem k Číně, aby využila svého vlivu na Rusko. Ministr zemědělství Martin Šebestián nechal zpracovat analýzu, která má v kauze neoprávněně čerpaných zemědělských dotací potvrdit chybu na straně státu. Opozice, včetně analytika Pirátů i bývalého ministra Marka Výborného, to ostře kritizuje a mluví o zneužití moci. Spor se týká peněz z podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které měly jít malým a středním podnikům. Odbornice na německou politiku Zuzana Liscová upozorňuje, že případná spolupráce CDU s AfD by mohla stranu rozštěpit. Kancléř Friedrich Merz se přesto snaží po volební porážce udržet svou pozici a prosadit ekonomické reformy. Podle Liscové mu chybí reálná alternativa uvnitř vlastní strany. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před Ligou národů provést už 7. vynucenou změnu v nominaci. Tentokrát kvůli zranění nahradil Matěje Ryneše Ondřej Zmrzlý. Český šipkař Karel Sedláček jako první krajan v historii vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC, když Hertogenbosky ve finále těsně přehrál Angličana Scotta Williamse a získal odměnu ve výši přibližně 426 tisíc korun. A na závěr dobrá zpráva z Plzně, studenti tamní fakulty designu a umění navrhli plakátovou kampaň, která má mladé muže upozornit na důležitost samovyšetření kvůli rakovině varlat. Poutavé plakáty vznikly ve spolupráci s nadačním fondem Muži proti rakovině a měsíc budou k vidění přímo v univerzitním kampusu na Bore. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 8, v Ostravě polojasno a 8. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Ranní doprava s Bucifalem. Na dálnici D8 ve směru na Prahu, na 15. kilometru u Všestut na Mělnicku, došlo před chvílí k nehodě se zraněním. Na silnici I39 u Dolní Třeboní na Českokrumlovsku nehoda vyžádala vyproštění osob, provoz je zdržený. V Brně na ulici Dusíkova v Lesné se stala nehoda se zraněním, k dalšímu střetu vozidla s chodcem tam došlo před necelou hodinou a na místě zasahují složky záchranného systému. Na dálnici D49 směrem na Fryšták leží na vozovce havarovaná vozidla, projíždí se opatrně. Ve Zlíně na Štefánikově ulici brzdí provoz další nehoda dvou vozidel. Na silnici I35 u Mohelnice na Šumpersku stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. Na dálnici D48 u Třanovic směrem na Český Těšín se opravují dělatační závěry mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Bucifal jde dopít kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

at the bottom.

whatever.

0: Dobré ráno z Četrádia, máme 7.20.
1: Ty se tváříš, jako by ti v noci někdo vypustil duši z koloběžky.
0: Aby ses nezbláznil, venku leží mraky a jsou sotva 3 stupně.
1: No jo. Já mám hrnek čerstvé kávy a svatý klid.
0: Místo toho tvého kafování by ses mohl podívat do Brna, začíná tam festival Serial Killer.
1: Vlasti, já žádné seriály nepotřebuju, na to nemám čas.
0: Je to 9. ročník a pouští tam přes 30 věcí z východní a střední Evropy.
1: To ne.
0: Mají tam soutěžní české kousky i tvorbu z Bulharska nebo Polska.
1: Stejně je nejlepší stará detektivka v televizi.
0: Pucane, ty jsi nemožný.
1: To bych neřekl.
0: Každopádně zítra má ještě víc pršet a bude zima, tak vytáhněte teplé kabáty.
1: V 8 hodin jsou zprávy Čet rádia a my si teď dáme něco svěžného na zahřátí.

Krátké zprávy. Lucifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. Ve zprávách dnes. Ministr zemědělství si nechal zpracovat analýzu, kterou opozice označuje za zneužití moci. Opozice kritizuje vládní návrh rozpočtu a plánované navýšení důchodů. Prezident Pavel v OSN varoval před riziky umělé inteligence a připomněl oběti ruské agrese. Politoložka upozorňuje na možné rozštěpení německé CDU kvůli spolupráci s AfD. Silničáři našli u dálnice D8 odcizený kufřík se vzácnými mincemi. A teď sport, nový trenér české reprezentace dokončil přípravu na Ligu národů a český šipkař poprvé ovládl turnaj profesionálního okruhu PDC. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 8, v Ostravě polojasno a 9. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí polojasno, teploty kolem 23, v úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 23. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Ranní doprava s Bucifalem. Na dálnici D8 ve směru na Prahu, na 15. kilometru u Všestut na Mělnicku, došlo před chvílí k nehodě se zraněním. Na silnici I39 u Dolní Třeboní na Českokrumlovsku nehoda vyžádala vyproštění osob, provoz je zdržený. V Brně na ulici Dusíkova v Lesné se stala nehoda se zraněním, k dalšímu střetu vozidla s chodcem tam došlo před necelou hodinou a na místě zasahují složky záchranného systému. Na dálnici D49 směrem na Fryšták leží na vozovce havarovaná vozidla, projíždí se opatrně. Ve Zlíně na Štefánikově ulici brzdí provoz další nehoda dvou vozidel. Na silnici I35 u Mohelnice na Šumpersku stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. Na dálnici D48 u Třanovic směrem na Český Těšín se opravují dělatační závěry mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Bucifal jde dopít kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Za 20 minut 8 vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme zataženo a 12 stupňů, ale v kinech to teď docela žije.
0: Fakt. Co dávají?
1: Třeba film Digger, kde nejmocnější chlap světa způsobí obří katastrofu a pak se vydá na zběsilou misi dělat spasitele.
0: To zní jako zprávy.
1: No jo. Ale prý je to pořádně akční.
0: Něco normálnějšího tam nemáš, Bucane?
1: Máma brzy dorazí komedie poeta o ztroskotaném básníkovi, co žije u mámy a opíjí se po ulici.
0: To je teda výhra.
1: Jenže dostane šanci dělat mentora mladé studentce a dát si život konečně do pořádku.
0: To stejně zase zvorá, takový chlapi se nemění.
1: To bych neřekl, Vlasti, každý si zaslouží druhou šanci.
0: Nezaslouží, nepolepší se.
1: No vidíš, podle mě se člověk změnit může.
0: Nezmění a přijít se nebudu. 8 hodin jsou zprávy Čet rádia a teď vám radši pustím tuhle pecku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a musím se vám hned přiznat, dneska jsem běžela jako o život, ne proto, že bych měla zpoždění, ale prostě jsem se probudila s takovou energií, že jsem si dala ještě jedno kolečko navíc kolem baráku. Teď sedím ve studiu, mám v sobě dvě kávy a cítím se, jako bych mohla rozebrat celý den na součástky. Je čtvrtek 24. září, Bucifal vedle mlčky seká svoje kafe a kouká na mě, jako by chtěl říct, sklidni se, Vlasto, ale mě dneska nezastavíte, takže rovnou letíme na hvězdy. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, hlavně v práci, kde jí někdo zase bude tvrdit, že jeho tabulka je lepší než ta její, klidně se do toho pusťte, ale s úsměvem. Bík si dá pauzu od všeho a od všech, možná si konečně uvaří to kafe pomalu a v klidu, místo aby ho hltal cestou ke dveřím. Blíženci budou dneska mluvit za tři, takže pozor, ať vám z toho nevznikne nedorozumění se sousedem kvůli popelnicím, znám to, taky jsem jednou takhle vysvětlovala něco, co jsem sama nechápala. Rak bude řešit rodinu, možná zavolá mamince, i když ví, že to bude na hodinu, a stejně jí to nakonec udělá radost. Lev dneska září, doslova, možná si i obleče něco výrazného, a klidně to zkuste, dneska vám to projde bez komentářů. Pana bude mít potřebu si všechno naplánovat do puntíku, ale realita jí dnes ten plán trošku zpřehází, tak s tím radši počítejte předem. Váhy budou váhat mezi dvěma variantami oběda, a nakonec si stejně vezmou tu třetí, co je vůbec nenapadla. Štír bude dneska ostřejší než obvykle, možná v hádce se sousedem o parkovací místo, doporučuji ustoupit, i když vám to nebude příjemné. Střelec bude mít chuť utéct od rutiny, třeba jen tím, že půjde jinou cestou domů a klidně by mohl objevit něco fajn. Kozoroh bude makat jako obvykle, ale dneska by si měl dopřát pauzu, i kdyby jen na 5 minut u okna se šálkem něčeho teplého. Vodnář bude mít nápad, který nikdo nepochopí, a to je úplně v pořádku, hlavní je, že on sám ví, co dělá. Ryby budou celý den trošku ve svém světě, možná u nějaké písničky, co jim připomene něco starého, a to je taky fajn, ať si to užijí. Tak a teď k té otázce na dnešek, protože dneska vám nechávám jednu k zamyšlení, spíš takovou hravou. Zkuste si dneska všimnout, kolikrát řeknete větu, kterou jste slyšeli od rodičů, a přitom jste si vždycky přísahali, že tohle vy nikdy říkat nebudete. Je to jenom taková drobná hra, žádná věda, tenhle horoskop beru vždycky s rezervou a rozhodujete si to celé pořád vy, hvězdy k tomu tak akorát přihlížejí a asi se u toho i baví. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v pátek jsem tu zase s další dávkou vesmírných nesmyslů.

Je 8 hodin. Dobré ráno, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají ranní zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Ministr zemědělství čelí kritice za analýzu v dotační kauze, prezident Pavel promluvil na půdě OSN a odborníci varují před rostoucím napětím uvnitř německé koalice. Opozice z ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok i schválené navýšení důchodů. Poslanec Jiří Havránek tvrdí, že vláda i strany jako Motoristé sobě nebo SPD rozdávají peníze bez ohledu na rostoucí schodek. Debata se točí i kolem plánovaného mimořádného příspěvku pro seniory ve výši 2000 korun. Odbornice na německou politiku Zuzana Liscová upozorňuje, že případná spolupráce CDU s AfD by mohla stranu rozštěpit. Kancléř Friedrich Merz se přesto snaží po volební porážce udržet svou pozici a prosadit ekonomické reformy. Podle Liscové mu chybí reálná alternativa uvnitř vlastní strany. Ministr zemědělství Martin Šebestián nechal zpracovat analýzu, která má v kauze neoprávněně čerpaných zemědělských dotací potvrdit chybu na straně státu. Opozice včetně analytika Pirátů i bývalého ministra Marka Výborného to ostře kritizuje a mluví o zneužití moci. Spor se týká peněz z podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které měly jít malým a středním podnikům. Silničáři při sekání trávy u dálnice D8 poblíž Lovosik našli v příkopu odložený kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě zhruba 8 milionů korun. Mince byly na začátku září ukradeny v Praze a policie po pachatelích stále pátrá. Nalezený poklad teď převzali vyšetřovatelé. Prezident Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN, kde připomněl oběti ruské agrese vůči Ukrajině a upozornil na rizika spojená s umělou inteligencí. Podle analytika Zbyňka Dubského měl projev sloužit jak zahraničnímu, tak domácímu publiku. Součástí jeho poselství byla i výzva směrem k Číně, aby využila svého vlivu na Rusko. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před Ligou národů provést už 7. vynucenou změnu v nominaci. Tentokrát kvůli zranění nahradil Matěje Rineše Ondřej Zmrzlý. Český šipkař Karel Sedláček jako první krajan v historii vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC, když v Hertogenbosky ve finále těsně přehrál Angličana Scotta Williamse a získal odměnu ve výši přibližně 426 tisíc korun. A na závěr dobrá zpráva z Plzně, studenti tamní fakulty designu a umění navrhli plakátovou kampaň, která má mladé muže upozornit na důležitost samovyšetření kvůli rakovině varla. Poutavé plakáty vznikly ve spolupráci s nadačním fondem Muži proti rakovině a měsíc budou k vidění přímo v univerzitním kampusu na Bore. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 12 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 9. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Ranní dopravní servis Čet rádia s Bucipalem. Na dálnici D8 ve směru na Prahu došlo na 15. kilometru k nehodě dvou vozidel, neprůjezdný zůstává pravý pruh i krajnice, počítejte se zdržením. Na dálnici D0 ve směru na Ruzyni se na 10. kilometru srazila dvě vozidla, na místě jsou poškozená auta. Na dálnici D11 ve směru na Jaroměř havarovala na 62. kilometru dvě vozidla, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na silnici I11 u Ostravy na trase mezi Českým Těšínem a Opavou se před chvílí střetla dvě nákladní vozidla. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi platí omezení kvůli opravě dělatačních závěrů na mostě, a to až do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše.
Novu splynu a hezký den přeje Bucifal.

0: Ten šroub si z té klinkery nakonec vytáhl, nebo tam pořád trčí?
1: Trčí vlasti. Dobré ráno z Čet rádia, máme právě 8:20.
0: Dobré ráno. Venku je sice jasně, ale jenom 4 stupně.
1: No jo. Víš vůbec, jak vznikl slavný italský hit Sapore di Sale?
0: Gino Paoli?
1: No jasně. Složili v roce 1963 na Sicílii, když ležel na pláži a koukal na moře.
0: Závidím.
1: Jenže málo kdo ví, že aranžmá k tomu dělal slavný Ennio Morricone, který tam přidal ten saxofon.
0: Morricone?
1: A to tehdy obrovská senzace, protože spojil letní popík s filmovým orchestrem a udělal z toho nahrávku, co přežila věky.
0: To věřím, ale mně se ten saxofon stejně zdá moc sladký.
1: Když to ty tomu rozumíš. Je geniální.
0: Není.
1: Ale je.
0: Dohadovat se nebudeme, bucane. V 9 hodin přinesou zprávy Čet rádia přehled událostí a v 8:27 počasí, tak si dáme radši trochu jiné muziky.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv Četrádia. Hlavní události v kostce. Ministr zemědělství si nechal zpracovat analýzu, kterou opozice označuje za zneužití moci. Opozice kritizuje vládní návrh rozpočtu a plánované navýšení důchodů. Prezident Pavel v OSN varoval před riziky umělé inteligence a připomněl oběti ruské agrese. Politoložka upozorňuje na možné rozštěpení německé CDU kvůli spolupráci s AfD. Silničáři našli u dálnice D8 odcizený kufřík se vzácnými mincemi. A teď sport. Nový trenér české reprezentace dokončil přípravu na Ligu národů a český šipkař poprvé ovládl turnaj profesionálního okruhu PDC. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 12 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 10. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí polojasno, teploty kolem 23, úterý a ve středu mohavo, teploty kolem 23. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Ranní dopravní servis Četrádia s Bucifalem. Na dálnici D8 ve směru na Prahu došlo na 15. kilometru k nehodě dvou vozidel, neprůjezdný zůstává pravý pruh i krajnice, počítejte se zdržením. Na dálnici D0 ve směru na Ruzini se na 10. kilometru srazila dvě vozidla, na místě jsou poškozená auta. Na dálnici D11 ve směru na Jaroměř havarovala na 62. kilometru dvě vozidla, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na silnici I11 u Ostravy na trase mezi Českým Těšínem a Opavou se před chvílí střetla dvě nákladní vozidla. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi platí omezení kvůli opravě dělatačních závěrů na mostě, a to až do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Bucifal.

0: Venku leje jako z konve a těch 12 stupňů mě fakt nenadchlo.
1: Dobré ráno z Čet rádia. Máme zrovna za 20 minut 9 a já na to deštivé sklo radši ani nekoukám.
0: No jo, ze staré káry se mi vůbec nechtělo.
1: Věřím. Ale víš, co mě ráno dostalo? Kalendář.
0: To je zase s kalendářem?
1: Věděl jsi, že ve Švédsku měli v roce 1712 30. února?
0: 30. února? To je blbost.
1: Ne, fakt. Švédové chtěli přejít na nový kalendář postupně, ale pak ve válce zapomněli.
0: Zapomněli na kalendář?
1: No jo. Takže to vrátili zpátky a v roce 1712 přidali únoru dva přestupné dny.
0: To bych neřekl.
1: A byl z toho 30. únor. Kdyby tak šel přidat den k víkendu, co, Bucane?
0: To jo. To bych bral hned.
1: Napište nám, jaký den v roce byste si v kalendáři rádi přidali vy.
0: 9 hodin jsou tu zprávy Čet rádia a teď si dáme trochu muziky na zahřátí.

0: Kiss. Jet Radio. Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a musím se vám hned přiznat, dneska jsem běžela jako o život, ne proto, že bych měla zpoždění, ale prostě jsem se probudila s takovou energií, že jsem si dala ještě jedno kolečko navíc kolem baráku. Teď sedím ve studiu, mám v sobě dvě kávy a cítím se, jako bych mohla rozebrat celý den na součástky. Je čtvrtek 24. září, Bucifal vedle mlčky seká svoje kafe a kouká na mě, jako by chtěl říct, sklidni se, Vlasto, ale mě dneska nezastavíte, takže rovnou letíme na hvězdy. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, hlavně v práci, kde jí někdo zase bude tvrdit, že jeho tabulka je lepší než ta její, klidně se do toho pusťte, ale s úsměvem. Bík si dá pauzu od všeho a od všech, možná si konečně uvaří to kafe pomalu a v klidu, místo aby ho hltal cestou ke dveřím. Blíženci budou dneska mluvit za tři, takže pozor, ať vám z toho nevznikne nedorozumění se sousedem kvůli popelnicím, znám to, taky jsem jednou takhle vysvětlovala něco, co jsem sama nechápala. Rak bude řešit rodinu, možná zavolá mamince, i když ví, že to bude na hodinu, a stejně jí to nakonec udělá radost. Lev dneska září, doslova, možná si i obleče něco výrazného, a klidně to zkuste, dneska vám to projde bez komentářů. Pana bude mít potřebu si všechno naplánovat do puntíku, ale realita jí dnes ten plán trošku zpřehází, tak s tím radši počítejte předem. Váhy budou váhat mezi dvěma variantami oběda, a nakonec si stejně vezmou tu třetí, co je vůbec nenapadla. Štír bude dneska ostřejší než obvykle, možná v hádce se sousedem o parkovací místo, doporučuji ustoupit, i když vám to nebude příjemné. Střelec bude mít chuť utéct od rutiny, třeba jen tím, že půjde jinou cestou domů, a klidně by mohl objevit něco fajn. Kozoroh bude makat jako obvykle, ale dneska by si měl dopřát pauzu, i kdyby jen na 5 minut u okna se šálkem něčeho teplého. Vodnář bude mít nápad, který nikdo nepochopí, a to je úplně v pořádku, hlavní je, že on sám ví, co dělá. Ryby budou celý den trošku ve svém světě, možná u nějaké písničky, co jim připomene něco starého, a to je taky fajn, ať si to užijí. Tak a teď k té otázce na dnešek, protože dneska vám nechávám jednu k zamyšlení, spíš takovou hravou. Zkuste si dneska všimnout, kolikrát řeknete větu, kterou jste slyšeli od rodičů, a přitom jste si vždycky přísahali, že tohle vy nikdy říkat nebudete. Je to jenom taková drobná hra, žádná věda, tenhle horoskop beru vždycky s rezervou a rozhodujete si to celé pořád vy, hvězdy k tomu tak akorát přihlížejí a asi se u toho i baví. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v pátek jsem tu zase s další dávkou vesmírných nesmyslů.

Je 9 hodin. Dobré dopoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Jste děje doma i ve světě? Ruský raketový útok na Kyjev si vyžádal mrtvé, americký soud nařídil Donaldu Trumpovi vrátit vybraná média zpět do Bílého domu a Washington s Pekingem si prodloužili obchodní příměří. Spojené státy a Čína si prodloužili obchodní příměří o další 2 měsíce, aby získali více času na jednání o širší dohodě. Oznámení přišlo právě ve chvíli, kdy čínský prezident Xi Jinping zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států. Příměří mělo původně skončit 10. listopadu. Ruské rakety dnes brzy ráno zasáhly Kyjev a připravili o život 2 lidi, další 3 byli zraněni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok ostře odsoudil a připomněl, že podobné údery pokračují kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu. Ukrajina čelí ruské agresi už od února roku 2022. Meteorologové slibují na prodloužený víkend babí léto s převážně slunečným počasím a postupným oteplováním. V pondělí, tedy o státním svátku, by teploty mohly odpoledne vystoupat až na 25 stupňů. Příznivé počasí by mělo vydržet i v následujícím týdnu. U Olomouckého krajského soudu pokračuje líčení s mužem, který měl kolegům ve Šternberské zbrojovce přimíchat do nápoje nemrznoucí směs. 2 lidé skončili s těžkou otravou v nemocnici, jeden z nich zemřel. Soudní znalci nyní obžalovanému doporučují takzvanou zabezpečovací detenci. Americký soud nařídil prezidentu Donaldu Trumpovi, aby zpravodajským stanicím CNN, MSNBC a serveru Politico vrátil přístup do Bílého domu. Podle soudce bylo jejich vyloučení pravděpodobně v rozporu s ústavou. Nařízení má platit 2 týdny, než soud celý případ důkladněji prozkoumá. A na závěr příjemnější zpráva z hudebního světa. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes večer v pražském Rudolfinu zahájí svou jubilejní 100. sezonu slavnostním koncertem. Pod taktovkou nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho zazní i program, kterým orchestr, tehdy ještě jako orchestr Radiožurnalu, poprvé vystoupil už v roce 1926 a solistou večera bude houslista Jan Mráček. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 13 stupňů, Brně zataženo a 9, Ostravě zataženo a 10. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená a citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Jet Radio. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes dopoledne jezdí. Na silnici 102 v Praze se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního vozidla, na místě zasahuje policie. Na dálnici D0 ve směru Ruzyně D7 u 10. kilometru se před hodinou srazila 2 vozidla a havárie omezuje provoz. Na dálnici D11 ve směru Jaroměř na 61. kilometru havarovalo nákladní vozidlo a tvoří překážku na vozovce, řidiči ať projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D8 ve směru Praha mezi 23. a 24. kilometrem došlo ke srážce 2 osobních aut s nákladním vozidlem, i zde je nutná opatrnost. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce a v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou mimo nahlášené nehody sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné dopoledne, přeje Bucipal.

Jet Radio. Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu Čet Rádia, jsem rád, že jste s námi. To byste dnes neměli minout. Ruské rakety zasáhly Kyjev a vyžádali si mrtvé i zraněné. Americký soud nařídil Donaldu Trumpovi vrátit vybraná média zpět do Bílého domu. Spojené státy a Čína si prodloužili obchodní příměří. U olomouckého soudu pokračuje případ travičství ve zbrojovce ve Šternberku. Meteorologové hlásí na prodloužený víkend babí léto. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes zahájí v Rudolfinu svou stou sezonu slavnostním koncertem. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze deštivo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 10, Ostravě zataženo a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, pondělí polojasno, teploty kolem 23, úterý a ve středu mohavo, teploty kolem 23. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Jet Radio. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes dopoledne jezdí. Na silnici 102 v Praze se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního vozidla, na místě zasahuje policie. Na dálnici D0 ve směru Ruzině D7 u 10. kilometru se před hodinou srazila dvě vozidla a havárie omezuje provoz. Na dálnici D11 ve směru Jaroměř na 61. kilometru havarovalo nákladní vozidlo a tvoří překážku na vozovce, řidiči ať projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D8 ve směru Praha mezi 23. a 24. kilometrem došlo ke srážce dvou osobních aut s nákladním vozidlem, i zde je nutná opatrnost. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce a v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou mimo nahlášené nehody sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné dopoledne přeje Bucifal.

0: Dobré dopoledne z Czech Radia. Máme právě za 20 minut 10.
1: Ty se radši podívej na sebe, Vlasti, z tebe ještě od rána teče voda a tváříš se, jako by ti uplavala snídaně.
0: Aby ne, když je venku 13 stupňů, ale je jako z konve.
1: No jo. Ale nenesu jenom deštník, mám zprávu, která ti možná zlepší náladu. Meteorologové slibují na prodloužený víkend babí léto.
0: Nevěřím jim ani slovo.
1: Pondělí na státní svátek má být odpoledne až 25 stupňů a sluníčko.
0: To určitě.
1: Pak píšou to v ranním bulletinu. Já konečně dokončím na zahrádce ten dřevěný plot a Kára dostane podzimní údržbu.
0: Místo odpočinku budeš zase celý víkend mrzout na zahradě.
1: Náhodou se těším. A v dalším týdnu má být taky hezky, takže vytáhnu ještě kraťasy.
0: Ne.
1: To ne?
0: Kraťasech už nikoho neděs. Ale teď zkusíme naladit trochu letní atmosféru a dáme si nějaký svěží popik.
1: To je blbost, venku ještě leje, chce to klidný komorní jazz.
0: Ani nápad, bucouši. Než budou v 10 hodin zprávy Czech Rádia, nás rozdýchá rychlá kytarovka, mačkám to já.

je 10 hodin. Dobré dopoledne s Čet rádiem. Tady Bucipal a mám pro vás přehled toho, co se děje. Ve zprávách dnes. Ruský raketový útok na Kyjev si vyžádal mrtvé, americký soud nařídil Donaldu Trumpovi vrátit vybraná média zpět do Bílého domu a Washington s Pekingem si prodloužili obchodní příměří. U Olomouckého krajského soudu pokračuje líčení s mužem, který měl kolegům ve Šternberské zbrojovce přimíchat do nápoje nemrznoucí směs. Dva lidé skončili s těžkou otravou v nemocnici, jeden z nich zemřel. Soudní znalci nyní obžalovanému doporučují takzvanou zabezpečovací detenci. Meteorologové slibují na prodloužený víkend babí léto s převážně slunečným počasím a postupným oteplováním. V pondělí, tedy o státním svátku, by teploty mohly odpoledne vystoupat až na 25 stupňů. Příznivé počasí by mělo vydržet i v následujícím týdnu. Spojené státy a Čína si prodloužily obchodní příměří o další 2 měsíce, aby získali více času na jednání o širší dohodě. Oznámení přišlo právě ve chvíli, kdy čínský prezident Xi Jinping zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států. Příměří mělo původně skončit 10. listopadu. Americký soud nařídil prezidentu Donaldu Trumpovi, aby zpravodajským stanicím CNN, MSNBC a serveru Politico vrátil přístup do Bílého domu. Podle soudce bylo jejich vyloučení pravděpodobně v rozporu s ústavou. Nařízení má platit 2 týdny, než soud celý případ důkladněji prozkoumá. Ruské rakety dnes brzy ráno zasáhly Kyjev a připravili o život 2 lidi, další 3 byli zraněni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok ostře odsoudil a připomněl, že podobné údery pokračují kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu. Ukrajina čelí ruské agresi už od února roku 2022. A na závěr příjemnější zpráva z hudebního světa. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes večer v pražském Rudolfinu zahájí svou jubilejní 100. sezonu slavnostním koncertem. Pod taktovkou nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho zazní i program, kterým orchestr, tehdy ještě jako orchestr radiožurnalu, poprvé vystoupil už v roce 1926 a solistou večera bude houslista Jan Mráček. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucipalem. V Praze v ulici Ječná došlo před chvílí k nehodě 2 osobních automobilů. Ulici Všetacká v Praze pak nehoda z dopoledních hodin stále omezuje provoz. Na silnici první třídy číslo 17, respektive na dalších tazích jako i 4, i 19 nebo i 16, se pohybují pomalu jedoucí vozidla údržby, která zabírají krajnice kvůli čištění příkopů a sekání trávy. Řidiči by tam měli počítat se zpomalením provozu. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě nad Třanovicemi, omezení platí do konce září. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 25-357 a to až do konce října. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky, řidiči by tam měli počítat s možnými koloniemi. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucipal, šťastnou cestu.

Krátké zprávy. Ocifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. A tady jsou hlavní titulky. Ruské rakety zasáhly Kyjev a vyžádali si mrtvé i zraněné. Americký soud nařídil Donaldu Trumpovi vrátit vybraná média zpět do Bílého domu. Spojené státy a Čína si prodloužili obchodní příměří. U olomouckého soudu pokračuje případ travičství ve zbrojovce ve Šternberku. Meteorologové hlásí na prodloužený víkend babí léto. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes zahájí v Rudolfinu svoustou sezonu slavnostním koncertem. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze deštivo a 13 stupňů, v Brně deštivo a 10, Ostravě zataženo a 12. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí polojasno, teploty kolem 23, úterý a ve středu mohavo, teploty kolem 23. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. V Praze v ulici Ječná došlo před chvílí k nehodě dvou osobních automobilů. V ulici Všetacká v Praze pak nehoda z dopoledních hodin stále omezuje provoz. Na silnici první třídy číslo 17, respektive na dalších tazích jako i 4, i 19 nebo i 16, se pohybují pomalu jedoucí vozidla údržby, která zabírají krajnice kvůli čištění příkopů a sekání trávy. Řidiči by tam měli počítat se zpomalením provozu. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě nad Třanovicemi, omezení platí do konce září. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 25357 a to až do konce října. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky, řidiči by tam měli počítat s možnými koloniemi. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu.

0: Věříš tomu, že se pod ně vyšlého jezera v poušti sami od sebe posouvají těžké balvany?
1: To je blbost. Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 11 a venku deštivých 13 stupňů.
0: Žádná blbost, v kalifornském údolí smrti na plošině Racetrack Playa je to pak.
1: Kameny sami chodí.
0: Zanechávají za sebou v bahně dlouhé stopy a vědci desítky let netušili proč.
1: Mimozemšťané.
0: No to ne, vlasti. Může za to v noci tenká vrstva ledu a vítr, který ty balvany po blátě sune.
1: Tomu tedy nevěřím.
0: V noci tam mrzne, voda utvoří ledové kry a vítr do nich tlačí.
1: Podle mě v tom je nějaký podvod, led by 50 kilo neposunul.
0: Fyzika prostě funguje i v poušti.
1: Nevím.
0: No nic, u nás žádný led nehrozí a zítra má být dál deštivo, tak si vezměte teplé bundy.
1: V 11 přinesou zprávy Čet rádia přehled událostí a teď nám zahraje pořádná kytarovka.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a musím se vám hned přiznat, dneska jsem běžela jako o život, ne proto, že bych měla zpoždění, ale prostě jsem se probudila s takovou energií, že jsem si dala ještě jedno kolečko navíc kolem baráku. Teď sedím ve studiu, mám v sobě dvě kávy a cítím se, jako bych mohla rozebrat celý den na součástky. Je čtvrtek 24. září, Bucifal vedle mlčky srká svoje kafe a kouká na mě, jako by chtěl říct, sklidni se, Vlasto, ale mě dneska nezastavíte, takže rovnou letíme na hvězdy. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, hlavně v práci, kde jí někdo zase bude tvrdit, že jeho tabulka je lepší než ta její, klidně se do toho pusťte, ale s úsměvem. Bík si dá pauzu od všeho a od všech, možná si konečně uvaří to kafe pomalu a v klidu, místo aby ho hltal cestou ke dveřím. Blíženci budou dneska mluvit za tři, takže pozor, ať vám z toho nevznikne nedorozumění se sousedem kvůli popelnicím, znám to, taky jsem jednou takhle vysvětlovala něco, co jsem sama nechápala. Rak bude řešit rodinu, možná zavolá mamince, i když ví, že to bude na hodinu, a stejně jí to nakonec udělá radost. Lev dneska září, doslova, možná si i obleče něco výrazného, a klidně to zkuste, dneska vám to projde bez komentářů. Pana bude mít potřebu si všechno naplánovat do puntíku, ale realita jí dnes ten plán trošku zpřehází, tak s tím radši počítejte předem. Váhy budou váhat mezi dvěma variantami oběda a nakonec si stejně vezmou tu třetí, co je vůbec nenapadla. Štír bude dneska ostřejší než obvykle, možná v hádce se sousedem o parkovací místo, doporučuji ustoupit, i když vám to nebude příjemné. Střelec bude mít chuť utéct od rutiny, třeba jen tím, že půjde jinou cestou domů a klidně by mohl objevit něco fajn. Kozoroh bude makat jako obvykle, ale dneska by si měl dopřát pauzu, i kdyby jen na 5 minut u okna se šálkem něčeho teplého. Vodnář bude mít nápad, který nikdo nepochopí, a to je úplně v pořádku, hlavní je, že on sám ví, co dělá. Ryby budou celý den trošku ve svém světě, možná u nějaké písničky, co jim připomene něco starého, a to je taky fajn, ať si to užijí. Tak a teď k té otázce na dnešek, protože dneska vám nechávám jednu k zamyšlení, spíš takovou hravou. Zkuste si dneska všimnout, kolikrát řeknete větu, kterou jste slyšeli od rodičů, a přitom jste si vždycky přísahali, že tohle vy nikdy říkat nebudete. Je to jenom taková drobná hra, žádná věda, tenhle horoskop beru vždycky s rezervou a rozhodujete si to celé pořád vy, hvězdy k tomu tak akorát přihlížejí a asi se u toho i baví. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v pátek jsem tu zase s další dávkou vesmírných nesmyslů.

Je 11 hodin. Dobré dopoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Hlavní události v kostce. Ruský raketový útok na Kyjev si vyžádal mrtvé, americký soud nařídil Donaldu Trumpovi vrátit vybraná média zpět do Bílého domu a Washington s Pekingem si prodloužili obchodní příměří. Ruské rakety dnes brzy ráno zasáhly Kyjev a připravili o život 2 lidi, další 3 byli zraněni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok ostře odsoudil a připomněl, že podobné údery pokračují kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu. Ukrajina čelí ruské agresi už od února roku 2022. Americký soud nařídil prezidentu Donaldu Trumpovi, aby zpravodajským stanicím CNN, MSNBC a serveru Politico vrátil přístup do Bílého domu. Podle soudce bylo jejich vyloučení pravděpodobně v rozporu s ústavou. Nařízení má platit 2 týdny, než soud celý případ důkladněji prozkoumá. Spojené státy a Čína si prodloužily obchodní příměří o další 2 měsíce, aby získali více času na jednání o širší dohodě. Oznámení přišlo právě ve chvíli, kdy čínský prezident Xi Jinping zahájil 3denní státní návštěvu Spojených států. Příměří mělo původně skončit 10. listopadu. U Olomouckého krajského soudu pokračuje líčení s mužem, který měl kolegům ve Šternberské zbrojovce přimíchat do nápoje nemrznoucí směs. 2 lidé skončili s těžkou otravou v nemocnici, jeden z nich zemřel. Soudní znalci nyní obžalovanému doporučují takzvanou zabezpečovací detenci. Meteorologové slibují na prodloužený víkend babí léto s převážně slunečným počasím a postupným oteplováním. Pondělí, tedy o státním svátku, by teploty mohly odpoledne vystoupat až na 25 stupňů. Příznivé počasí by mělo vydržet i v následujícím týdnu. A na závěr příjemnější zpráva z hudebního světa. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes večer v pražském Rudolfinu zahájí svou jubilejní 100. sezonu slavnostním koncertem. Pod taktovkou nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho zazní i program, kterým orchestr, tehdy ještě jako orchestr Radiožurnalu, poprvé vystoupil už v roce 1926 a solistou večera bude houslista Jan Mráček. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě zataženo a 13. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Ucifal hlásí, jak vypadá dopolední provoz. Na silnici číslo 3 v Táboře došlo před chvílí k nehodě, probíhá vyšetřování a řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Omezení má trvat přibližně do 12:30. V Praze na Budějovické ulici na Praze 4 se před necelou půl hodinou srazilo nákladní a osobní auto, provoz je v místě omezený. V Brně na Mendlově náměstí došlo k nehodě nákladního a osobního vozidla, stalo se to asi před půl hodinou a hrozí tam zdržení. Na dálnici D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř havarovalo před hodinou a půl nákladní vozidlo, které tvoří překážku na vozovce. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do 28. září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 dál probíhá rozsáhlá rekonstrukce a řidiči musí v místě počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ucifal jde na druhé kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

Krátké zprávy. Ocefal je tu s rychlým přehledem zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Ruské rakety zasáhly Kyjev a vyžádali si mrtvé i zraněné. Americký soud nařídil Donaldu Trumpovi vrátit vybraná média zpět do Bílého domu. Spojené státy a Čína si prodloužili obchodní příměří. U olomouckého soudu pokračuje případ travičství ve zbrojovce ve Šternberku. Meteorologové hlásí na prodloužený víkend babí léto. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes zahájí v Rudolfinu svou stou sezonu slavnostním koncertem. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze deštivo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 12, Ostravě zataženo a 14. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, pondělí polojasno, teploty kolem 23, úterý a ve středu mohavo, teploty kolem 23. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Ucifal hlásí, jak vypadá dopolední provoz. Na silnici číslo 3 v Táboře došlo před chvílí k nehodě, probíhá vyšetřování a řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Omezení má trvat přibližně do půl jedné. V Praze na Budějovické ulici na Praze 4 se před necelou půl hodinou srazilo nákladní a osobní auto, provoz je v místě omezený. V Brně na Mendlově náměstí došlo k nehodě nákladního a osobního vozidla, stalo se to asi před půl hodinou a hrozí tam zdržení. Na dálnici D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř havarovalo před hodinou a půl nákladní vozidlo, které tvoří překážku na vozovce. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do 28. září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 dál probíhá rozsáhlá rekonstrukce a řidiči musí v místě počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ucifal jde na druhé kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, za 20 minut 12 vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je 14 stupňů a mrholí, tak se těším, až ve 12 zalezu pod deku.
0: Kam bys spěchala, času dost.
1: Mám tip, jak si zpříjemnit den, stačí vyrobit na okno ptačí pítko.
0: Vždyť pořád prší.
1: To nevadí, v misce s kamínky mají čistou vodu a je radost je pozorovat.
0: Ptačí kino na parapetu.
1: No právě, vezmeš starou podmisku pod květináč, dáš tam oblásky a koukáš na síkorky.
0: To mi spíš zapatlají celý parapet a kára dole bude vypadat hrozně.
1: Ale ne.
0: Ale jo, holub tam skočí první a všechno rozstříká.
1: Holub se na malou podmisku nevejde, bucane.
0: To bych neřekl, ti městští tlouštíci se naspou všude.
1: Nedomluvíme se, každopádně zítra má být ještě chladněji, tak vytáhněte teplou bundu.
0: Ve 12 hodin přijdou zprávy Čet rádia a já si v klidu počkám u dobré muziky.

0: Je 12 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Ve zprávách dnes. Kolní jídelnu provázela hromadná nákaza salmonelozou, polské úřady mluví o sabotáži na satelitní síti Starlink a čeští gripeni znovu chránili nebe nad Polskem. Polsko označilo středeční požár na pozemní stanici satelitní služby Starlink za úmyslně založený a mluví o sabotáži i prvku hybridní války. Podle vicepremiéra Krzysztofa Gawkowského jsou systémy už znovu v provozu. Stanice zajišťuje internetové spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. Česká policie po prošetření nedospěla k závěru, že by mezi oběťmi amerického finančníka Jeffreyho Epsteina byly i ženy z Česka. Informaci potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Vyšetřování probíhalo ve spolupráci s americkými úřady. České bojové letouny Gripen v noci znovu vzlétly na rozkaz NATO, aby chránili vzdušný prostor nad Polskem. Armáda uvedla, že piloti nemuseli nijak zasahovat a stroje se už vrátily na základnu v Pardubicích. Podobný úkol čeští piloti plnili i minulý pátek. V pražské škole v újezdu nad lesy postihla salmonelo za 18 lidí, u nichž laboratoře nákazu potvrdili, zatímco celkem onemocnělo kolem 250 dětí a dospělých. 41 pacientů museli lékaři hospitalizovat. Za propuknutím nemoci stojí uhlířské špagety, které škola připravila z vajec s prošlým datem trvanlivosti. Vrchní soud v Praze potvrdil 8letý trest vězení ženě, která během kojení užívala metamfetamin, a droga se tak dostala do těla jejího novorozeného dítěte. Holčička na následky selhání srdce zemřela. Soud jednání posoudil jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. A teď sport. Vodní slalomář Jiří Prskavec vstupuje do mistrovství Evropy v italské Ifrei s cílem zachránit letošní sezonu, která se mu podle jeho slov příliš nevydařila. Obhájce titulu chce na kontinentálním šampionátu ukázat lepší výkony než v předchozích závodech. A na závěr něco pozitivního, 6letá dívka Lian Yunchou z Číny dvakrát za pár dní překonala světový rekord ve skládání Rubikovy kostky a jako první žena se vešla pod 4,5 sekundy. Podle čínské televize CCTV jde o historicky nejrychlejší ženský výkon v této disciplíně. Počasí. Aktuálně v Praze přehánky a 14 stupňů, v Brně deštivo a 12, v Ostravě zataženo a 14. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis ČT Rádia. ČT Rádio. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na silnici 56 v obci Ludgeřovice na Opavsku havarovala dvě vozidla, silnice je neprůjezdná, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, hlášeno před chvílí. V Praze došlo k nehodě, kdy vozidlo narazilo do trolejí, na místě zasahují záchranné složky, hlášeno před chvílí. Na dálnici D35 mezi 142. a 143. kilometrem ve směru na Olomouc havarovalo vozidlo a může blokovat část vozovky. Na dálnici D0 na 10. kilometru ve směru Ruzině D7 se srazila dvě osobní vozidla, nehoda je nahlášena před hodinou. Na dálnici D11 u 61. kilometru ve směru na Jaroměř havarovalo nákladní vozidlo, na místě je nutná zvýšená opatrnost. U Brna na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry mostu, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucifal.
1: Tohle je ČT Rádio.

Jet Radio. Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. A tady jsou hlavní titulky. V pražském újezdu nad lesy postihla školáky i zaměstnance salmonelóza z prošlých vajec. Česká policie nenašla mezi oběťmi Jeffreyho Epsteina žádné Češky. Polsko považuje požár u stanice Starlink za sabotáž namířenou proti internetovému připojení. České gripeny znovu hlídaly polské nebe na rozkaz NATO. Vrchní soud potvrdil ženě trest vězení za úmrtí kojené dcery způsobené drogami. Sportovně náš vodní slalomář Jiří Prskavec vstupuje do mistrovství Evropy s touhou zachránit sezonu. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze přehánky a 15 stupňů, Brně deštivo a 12, v Ostravě zataženo a 14. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mlhavo, teploty kolem 23, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu mlhavo, teploty kolem 24. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na silnici 56 v obci Ludgeřovice na Opavsku havarovala dvě vozidla, silnice je neprůjezdná, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, hlášeno před chvílí. V Praze došlo k nehodě, kdy vozidlo narazilo do trolejí, na místě zasahují záchranné složky, hlášeno před chvílí. Na dálnici D35 mezi 142. a 143. kilometrem ve směru na Olomouc havarovalo vozidlo a může blokovat část vozovky. Na dálnici D0 na 10. kilometru ve směru Ruzině, D7 se srazila dvě osobní vozidla, nehoda je nahlášena před hodinou. Na dálnici D11 u 61. kilometru ve směru na Jaroměř havarovalo nákladní vozidlo, na místě je nutná zvýšená opatrnost. U Brna na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry mostu, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucipal.

0: Věděla jsi, že se dneska narodili dva chlápci, co stvořili nejslavnější červené šaty ve filmu a nejzelenějšího žabáka na světě?
1: Nepovídej. Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut jedna, venku je zataženo a 15 stupňů.
0: No jo, deštník s sebou. Ten první chlápek je španělský režisér Pedro Almodovar, má dneska 77 let a jeho filmy jsou plné bláznivých barev.
1: Toho miluju.
0: Mě zas zaujal ten druhý jubilant, slavný loutkář Jim Henson, táta Muppetů.
1: Žabák Kermit.
0: No vidíš. Henson by dneska oslavil 90 let, kdyby ještě žil.
1: Kermit je legenda.
0: Zvláštní je, že úplně prvního Kermita ušíval ze starého zeleného kabátu své mámy a dvou půlek pinká péongového míčku.
1: Z kabátu.
0: Pak. Žádná drahá dílna, prostě vzal nůžky, rozstříhal mámě zimník v obýváku a zrodila se světová hvězda.
1: To je skvělý nápad. To musím vyzkoušet na tvém starém svetru.
0: Ty radši nic nestříhej, vlasti. Ještě rozstříháš potak mé káře a já pak budu muset.
1: Pucouši, brzdi. Čas letí, v 13 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak tam mačkej poctivou muziku.

Je 13 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Kolní jídelnu provázela hromadná nákaza salmonelozou, polské úřady mluví o sabotáži na satelitní síti Starlink a čeští gripeni znovu chránili nebe nad Polskem. V pražské škole v újezdu nad Lesy postihla salmonelóza 18 lidí, u nichž laboratoře nákazu potvrdili, zatímco celkem onemocnělo kolem 250 dětí a dospělých. 41 pacientů museli lékaři hospitalizovat. Za propuknutím nemoci stojí uhlířské špagety, které škola připravila z vajec s prošlým datem trvanlivosti. Polsko označilo středeční požár na pozemní stanici satelitní služby Starlink za úmyslně založený a mluví o sabotáži i prvku hybridní války. Podle vicepremiéra Krzysztofa Gawkowského jsou systémy už znovu v provozu. Stanice zajišťuje internetové spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. České bojové letouny Gripen v noci znovu vzlétly na rozkaz NATO, aby chránili vzdušný prostor nad Polskem. Armáda uvedla, že piloti nemuseli nijak zasahovat a stroje se už vrátily na základnu v Pardubicích. Podobný úkol čeští piloti plnili i minulý pátek. Česká policie po prošetření nedospěla k závěru, že by mezi oběťmi amerického finančníka Jeffreyho Epsteina byly i ženy z Česka. Informaci potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Vyšetřování probíhalo ve spolupráci s americkými úřady. Vrchní soud v Praze potvrdil 8letý trest vězení ženě, která během kojení užívala metamfetamin, a droga se tak dostala do těla jejího novorozeného dítěte. Holčička na následky selhání srdce zemřela. Soud jednání posoudil jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. A teď sport. Vodní slalomář Jiří Prskavec vstupuje do mistrovství Evropy v italské Ifrei s cílem zachránit letošní sezonu, která se mu podle jeho slov příliš nevydařila. Obhájce titulu chce na kontinentálním šampionátu ukázat lepší výkony než v předchozích závodech. A na závěr něco pozitivního, 6letá dívka Lian Yunchou z Číny dvakrát za pár dní překonala světový rekord ve skládání Rubikovy kostky a jako první žena se vešla pod 4,5 sekundy. Podle čínské televize CCTV jde o historicky nejrychlejší ženský výkon v této disciplíně. Počasí. Aktuálně v Praze přehánky a 14 stupňů, v Brně deštivo a 12, v Ostravě zataženo a 14. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Co se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na dálnici D0 směrem na Ruzyni, kde 7 došlo hned ke dvěma nehodám, na 16. kilometru a mezi 6. a 7. kilometrem na místě zasahuje policie a v úseku se tvoří kolony. Před hodinou nahlásili nehodu 3 osobních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici 56 v Ludgeřovicích na Opavsku havarovala dvě vozidla, jeden pruh je neprůjezdný a probíhají vyprošťovací práce, provoz je omezen. Na dálnici D48 u Třanovicka pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně se na křížení dálnic D1 a D2 dál staví nová křižovatka, řidiči musí počítat s koloně a zúženými pruhy až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

Krátké zprávy. Tady Bucipal krátce a jasně to nejdůležitější. Co se děje doma i ve světě? V pražském újezdu nad Lesy postihla školáky i zaměstnance salmonelóza z prošlých vajec. Česká policie nenašla mezi oběťmi Jeffreyho Epsteina žádné Češky. Polsko považuje požár u stanice Starlink za sabotáž namířenou proti internetovému připojení. České gripeny znovu hlídaly polské nebe na rozkaz NATO. Vrchní soud potvrdil ženě trest vězení za úmrtí kojené dcery způsobené drogami. Sportovně náš vodní slalomář Jiří Prskavec vstupuje do mistrovství Evropy s touhou zachránit sezonu. Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze přehánky a 15 stupňů, Brně deštivo a 12, v Ostravě zataženo a 14. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mlhavo, teploty kolem 23, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu mlhavo, teploty kolem 24. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucipal. Na dálnici D0 směrem na Ruzyni k D7 došlo hned ke dvěma nehodám, na 16. kilometru a mezi 6. a 7. kilometrem. Na místě zasahuje policie a v úseku se tvoří kolony. Před hodinou nahlásili nehodu 3 osobních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici 56 v Ludgeřovicích na Opavsku havarovala dvě vozidla, jeden pruh je neprůjezdný a probíhají vyprošťovací práce, provoz je omezen. Na dálnici D48 u Třanovicka pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně se na křížení dálnic D1 a D2 dál staví nová křižovatka, řidiči musí počítat s koloně a zúženými pruhy až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucipal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Za 20 minut dvě vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme 15 stupňů a přehánky, tak mluv Vlasti.
0: Mám skvělý tip na výlet do Jeseníků, naučná stezka údolí Bílé Opavy.
1: Tam jsou žebříky.
0: No jasně, dřevěné lávky, řetězy a divoké vodopády hned vedle tebe.
1: To nechci.
0: Pucane, jde se z Karlovy studánky a je to nádherná divočina pod Pradědem.
1: Divočina s mokrýma kládama znamená, že si tam polámu nohy.
0: Prosím tě, zvládne to každý, kdo si vezme pevné boty.
1: Já mám rád rovinu.
0: Ty radši sedíš v káře.
1: No jo. A teď si jdu konečně zalít poctivé kafe, než mi usne hrdlo.
0: Běž. Ve 2 hodiny přineseme zprávy Čet rádia a teď vám pustíme tuhle pořádně svižnou pecku.

0: Je 14 hodin. Dobré odpoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. O čem se dnes mluví? Kolní jídelnu provázela hromadná nákaza salmonelozou, polské úřady mluví o sabotáži na satelitní síti Starlink a čeští gripeni znovu chránili nebe nad Polskem. V pražské škole v újezdu nad Lesy postihla salmonelóza 18 lidí, u nichž laboratoře nákazu potvrdili, zatímco celkem onemocnělo kolem 250 dětí a dospělých. 41 pacientů museli lékaři hospitalizovat. Za propuknutím nemoci stojí uhlířské špagety, které škola připravila z vajec s prošlým datem trvanlivosti. Polsko označilo středeční požár na pozemní stanici satelitní služby Starlink za úmyslně založený a mluví o sabotáži i prvku hybridní války. Podle vicepremiéra Krzysztofa Gawkowského jsou systémy už znovu v provozu. Stanice zajišťuje internetové spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. Česká policie po prošetření nedospěla k závěru, že by mezi oběťmi amerického finančníka Jeffreyho Epsteina byly i ženy z Česka. Informaci potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Vyšetřování probíhalo ve spolupráci s americkými úřady. České bojové letouny Gripen v noci znovu vzlétly na rozkaz NATO, aby chránili vzdušný prostor nad Polskem. Armáda uvedla, že piloti nemuseli nijak zasahovat a stroje se už vrátily na základnu v Pardubicích. Podobný úkol čeští piloti plnili i minulý pátek. Vrchní soud v Praze potvrdil 8letý trest vězení ženě, která během kojení užívala metamfetamin a droga se tak dostala do těla jejího novorozeného dítěte. Holčička na následky selhání srdce zemřela. Soud jednání posoudil jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. A teď sport. Vodní slalomář Jiří Brskavec vstupuje do mistrovství Evropy v italské Ifrei s cílem zachránit letošní sezonu, která se mu podle jeho slov příliš nevydařila. Obhájce titulu chce na kontinentálním šampionátu ukázat lepší výkony než v předchozích závodech. A na závěr něco pozitivního, 6letá dívka Lian Yunchou z Číny dvakrát za pár dní překonala světový rekord ve skládání Rubikovy kostky a jako první žena se vešla pod 4,5 sekundy. Podle čínské televize CCTV jde o historicky nejrychlejší ženský výkon v této disciplíně. Počasí. Aktuálně v Praze přehánky a 15 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 14. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na pražském okruhu D0 na 6. kilometru ve směru na D1 se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního auta, na místě zasahuje policie. V Liberecké ulici Tanvalská se srazila dvě osobní auta, bez zranění, policie je na cestě. V pražské Horoměřické ulici došlo k nehodě osobního a nákladního vozu. Na dálnici D13 mezi Libercem a Karlovými Vary u mostu se na 67. kilometru srazila dvě nákladní auta, bez zranění, policie směřuje na místo. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi a Českým Těšínem se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet Rádia.
1: Tohle je Čet Rádio. Čet Rádio. Tohle je Čet Rádio.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv Čet rádia. To byste dnes neměli minout. V pražském újezdu nad lesy postihla školáky i zaměstnance salmonelóza z prošlých vajec. Česká policie nenašla mezi oběťmi Jeffreyho Epsteina žádné Češky. Polsko považuje požár u stanice Starlink za sabotáž namířenou proti internetovému připojení. České gripeny znovu hlídaly polské nebe na rozkaz NATO. Vrchní soud potvrdil ženě trest vězení za úmrtí kojené dcery způsobené drogami. Sportovně náš vodní slalomář Jiří Prskavec vstupuje do mistrovství Evropy s touhou zachránit sezonu. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze přehánky a 16 stupňů, Brně deštivo a 13, Ostravě deštivo a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mlhavo, teploty kolem 23, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu mlhavo, teploty kolem 24. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na pražském okruhu D0 na 6. kilometru ve směru na D1 se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního auta, na místě zasahuje policie. V Liberecké ulici Tanvalská se srazila dvě osobní auta, bez zranění, policie je na cestě. V pražské Horoměřické ulici došlo k nehodě osobního a nákladního vozu. Na dálnici D13 mezi Libercem a Karlovými Vary u mostu se na 67. kilometru srazila dvě nákladní auta, bez zranění, policie směřuje na místo. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Na dálnici D48 mezi Třanovicemi a Českým Těšínem se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet rádia.

0: Souši, vydržel bys v autě poslouchat 20 minut v kuse skladbu, kde dokola troubí a sviští auta?
1: Té mojí staré káře to poslouchám denně zadarmo. Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 14.40, venku je polojasno a 16 stupňů.
0: To věřím.
1: Já totiž narážím na slavnou německou kapelu Kraftwerk a jejich hit Autobahn z roku 1974. To byla tenkrát v 70. letech naprostá revoluce v elektronické hudbě.
0: Mluv dál.
1: Kluci z rýnské oblasti vzali syntezátory, sedli do auta a nahrávali si reálné zvuky provozu na dálnici A5. Naopak z toho složili celou desku. Celá skladba měla přes 22 minut.
0: 22 minut?
1: No jo, na album ano, i když do rádia to museli zkrátit na 3 minuty. A navíc si všichni v Americe mysleli, že zpívají fan on the Autobahn, přitom zpívali německy wir fahren, fahren, fahren.
0: Ty ses dneska nějak rozpovídal, Bucane?
1: Když mě to baví, vlasti. Každopádně bez nich by dnešní elektronická scéna vypadala úplně jinak.
0: To jo, ale náš čas se krátí. Zítra má být podobně chladno, tak si ráno vezměte teplejší bundu. V 15 hodin dorazí zprávy Čet rádia a teď už vám pustíme trochu muziky.

0: Je 15 hodin. Dobré odpoledne. Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. Se děje doma i ve světě? Sněmovna se přiklonila ke zmrazení platů politiků, opozice ale brzdí rychlé schválení. Na pražské škole propukla rozsáhlá salmonelóza z prošlých vajec. Ukrajina předala Jižní Koreji 2 zajaté severokorejské vojáky. Na základní škole v pražském Újezdu nad Lesy se rozšířila salmonelóza poté, co kuchařky připravily špagety s prošlými vejci. Nákaza se laboratorně potvrdila u 18 lidí, celkem hygienici evidují kolem 250 nemocných dětí a 41 jich skončilo v nemocnici. Podle jedné z maminek personál nemocnice na Bulovce postižené děti okamžitě poznává. Policie v Rovensku pod Troskami chce provést plošné testy DNA u žen ve městě, aby zjistila totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v polovině září. Totožnost ženy se kriminalistům zatím nepodařilo odhalit. Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků. Opoziční kluby ale zablokovaly možnost schválit novelu zrychleně, takže ji teď musí projednat rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že změna letos v platnost nevstoupí. Ukrajinský prezident Zelensky oznámil, že dva severokorejští vojáci zajatí loni v Kurské oblasti byli po měsících jednání mezi Kyjevem a Soulem předáni Jižní Koreji. Oba muži si už dříve přáli do Jižní Koreje přeběhnout. Zelensky dodal, že takové vojáky není snadné zajmout živé. Klimatologové varují, že letošní silný jev El Niño může do února příštího roku přispět ke smrti více než 450 tisíc lidí v důsledku extrémních veder. Vyplývá to ze studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, o níž informoval list Guardian. A teď sport. Boxerka Lenka Bernardová vybojovala na mistrovství Evropy v Sofii bronzovou medaili, když v semifinále podlehla finské olympioničce. Do finále tak nepostoupila, ale navázala na stříbro, které získala před 3 lety. A na závěr 6letá dívka z Číny dvakrát za sebou překonala světový rekord ve skládání Rubikovy kostky, hlavolam totiž vyřešila v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Podle čínské televize jde o první ženský výkon pod touto hranicí. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně přehánky a 13, v Ostravě deštivo a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D0 na 82. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 došlo před chvílí k nehodě nákladního a osobního auta, na místo jede policie. V Praze v ulici Liberecká se před hodinou střetla dvě osobní auta. U Břeclavy na silnici 55 došlo ke srážce osobního auta s motocyklem, na místě zasahují záchranné složky. V Brně v ulici Ostravská havarovala dvě osobní auta, provoz je tam veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín probíhá oprava mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.
1: Tohle je Čet Rádio.

Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucipal má pro vás krátký přehled. Hlavní události v kostce. Sněmovna podpořila zmrazení platů politiků, opozice ale zablokovala rychlé schválení. Na základní škole v Újezdu nad Lesy se rozšířila salmoneloza z prošlých vajec. Vědci varují, že klimatický jev El Niño může do února přispět k tisícům úmrtí kvůli vedru. Ukrajina po měsících jednání vydala Jižní Koreji 2 zajaté severokorejské vojáky. Policie v Rovensku pod troskami chystá testy DNA u žen po nálezu mrtvého novorozence. A teď sport. Česká boxerka vybojovala na mistrovství Evropy bronzovou medaili. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně přehánky a 14, v Ostravě deštivo a 12. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí mlhavo, teploty kolem 23, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu mlhavo, teploty kolem 24. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Bucipal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D0 na 82. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 došlo před chvílí k nehodě nákladního a osobního auta, na místo jede policie. V Praze v ulici Liberecká se před hodinou střetla dvě osobní auta. U Břeclavy na silnici 55 došlo ke srážce osobního auta s motocyklem, na místě zasahují záchranné složky. V Brně v ulici Ostravská havarovala dvě osobní auta, provoz je tam veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín probíhá oprava mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucipal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Za 20 minut 4 vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme 16 stupňů a samou přehánku, ale já mám v hlavě kytary.
0: Jaké kytary zase?
1: Písničkář Jan Nedvěd dneska slaví 80.
0: Fakt. To už je věk.
1: Původně byl elektrikář a za svůj život složil skoro 5000 písniček.
0: 5000? To ne.
1: No jo, ale jeho syn říkal, že přes 4700 z nich leží v garáži na kotoučových páskách.
0: Garáž plná folku, to je dobrý.
1: Mně by se do garáže vedle mojí staré kárky nevešla ani krabice od kávovaru, natož 5000.
0: Bucouši, dost. Čas letí, v 16 hodin přijdou zprávy Čet rádia, tak zvedám hlasitost a jedeme dál.

Je 16 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Sněmovna se přiklonila ke zmrazení platů politiků, opozice ale brzdí rychlé schválení. Na pražské škole propukla rozsáhlá salmonelóza z prošlých vajec. Ukrajina předala Jižní Koreji 2 zajaté severokorejské vojáky. Policie v Rovensku pod Troskami chce provést plošné testy DNA u žen ve městě, aby zjistila totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v polovině září. Totožnost ženy se kriminalistům zatím nepodařilo odhalit. Ukrajinský prezident Zelensky oznámil, že 2 severokorejští vojáci zajatí loni v Kurské oblasti byli po měsících jednání mezi Kyjevem a Soulem předáni Jižní Koreji. Oba muži si už dříve přáli do Jižní Koreje přeběhnout. Zelenský dodal, že takové vojáky není snadné zajmout živé. Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků. Opoziční kluby ale zablokovaly možnost schválit novelu zrychleně, takže ji teď musí projednat rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že změna letos v platnost nevstoupí. Na základní škole v pražském Újezdu nad Lesy se rozšířila salmonelóza poté, co kuchařky připravily špagety s prošlými vejci. Nákaza se laboratorně potvrdila u 18 lidí, celkem hygienici evidují kolem 250 nemocných dětí a 41 jich skončilo v nemocnici. Podle jedné z maminek personál nemocnice na Bulovce postižené děti okamžitě poznává. Klimatologové varují, že letošní silný jev El Niño může do února příštího roku přispět ke smrti více než 450 tisíc lidí v důsledku extrémních veder. Vyplývá to ze studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, o níž informoval list Guardian. A teď sport. Boxerka Lenka Bernardová vybojovala na mistrovství Evropy v Sofii bronzovou medaili, když v semifinále podlehla finské olympioničce. Do finále tak nepostoupila, ale navázala na stříbro, které získala před 3 lety. A na závěr 6letá dívka z Číny dvakrát za sebou překonala světový rekord ve skládání Rubikovy kostky, hlavolam totiž vyřešila v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Podle čínské televize jde o první ženský výkon pod touto hranicí. Počasí. Aktuálně v Praze přehánky a 15 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě deštivo a 12. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na dálnici D35 na 283. kilometru ve směru na Olomouc došlo před chvílí k nehodě osobního vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Veletržní se před chvílí staly 2 osobní auta účastníky nehody, provoz je omezen. Na dálnici D46 na 26. kilometru směrem na Olomouc havarovala 2 vozidla. Na místě je policie a na vozovce zůstává překážka. Na jižní spojce v Praze se před necelou hodinou střetla 2 osobní auta, v místě je třeba počítat se zdržením. Na dálnici D48 mezi 64. a 64. a 9. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do 28. září. U křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na exitu 196B se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucipal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu. Stručně, věcně, bez zbytečných řečí. Co se děje doma i ve světě? Sněmovna podpořila zmrazení platů politiků, opozice ale zablokovala rychlé schválení. Na základní škole v Újezdu nad Lesy se rozšířila salmonelóza z prošlých vajec. Vědci varují, že klimatický jev El Niño může do února přispět k tisícům úmrtí kvůli vedrům. Ukrajina po měsících jednání vydala Jižní Koreji 2 zajaté severokorejské vojáky. Policie v Rovensku pod Troskami chystá testy DNA u žen po nálezu mrtvého novorozence. A teď sport. Česká boxerka vybojovala na mistrovství Evropy bronzovou medaili. Počasí. Bakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze přehánky a 14 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě deštivo a 12. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí mlhavo, teploty kolem 23, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu mlhavo, teploty kolem 24. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte

hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na dálnici D35 na 283. kilometru ve směru na Olomouc došlo před chvílí k nehodě osobního vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Veletržní se před chvílí staly dvě osobní auta účastníky nehody, provoz je omezen. Na dálnici D46 na 26. kilometru směrem na Olomouc havarovala dvě vozidla. Na místě je policie a na vozovce zůstává překážka. Na jižní spojce v Praze se před necelou hodinou střetla dvě osobní auta, v místě je třeba počítat se zdržením. Na dálnici D48 mezi 64. a 64. a 9. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do 28. září. U křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na exitu 196B se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut 5 vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku máme zataženo a 14 stupňů, ale mě zrovna zatočila hlava z jedné 6leté holčičky z Číny.
0: Jak to?
1: Složila Rubikovu kostku za 4,5 sekundy. Dvakrát za sebou vyrazila všem dech a překonala světový rekord.
0: To je blbost, Vlasti. Já tu kostku skládal celé dětství a nakonec jsem ty barevné nálepky musel přelepit.
1: Fakt. Je to oficiální ženský rekord pod 4,5 vteřiny. Je to tak, bucouši. Představ si, že v 6 letech motáš prsty tak rychle, že to oko ani nepobere.
0: Podle mě jí rodiče nedávají dělat nic jiného. To loupání brambor a běhání po venku prostě celé dny točí plastovou kostičkou.
1: Třeba jí to baví. Znáš ten pocit, když ti něco fakt jde?
0: To jo. Třeba výměna oleje v mékáře mi jde skvěle. Ale z toho je alespoň užitek. Co máš z rychlé kostky?
1: Větový rekord.
0: Nesmysl. Radši bych jí dal do ruky hrábě na listí.
1: Ty jsi nepoučitelný. Schválně, napište nám do Čet rádia, jestli jste někdy Rubikovu kostku složili celou bez podvádění. Za chvíli jsou tu v 17 hodin zprávy Čet rádia a teď roztočíme trochu muziky.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. To byste dnes neměli minout? Sněmovna se přiklonila ke zmrazení platů politiků, opozice ale brzdí rychlé schválení. Na pražské škole propukla rozsáhlá salmonelóza z prošlých vajec. Ukrajina předala Jižní Koreji 2 zajaté severokorejské vojáky. Na základní škole v pražském Újezdu nad Lesy se rozšířila salmonelóza poté, co kuchařky připravily špagety s prošlými vejci. Nákaza se laboratorně potvrdila u 18 lidí, celkem hygienici evidují kolem 250 nemocných dětí a 41 jich skončilo v nemocnici. Podle jedné z maminek personál nemocnice na Bulovce postižené děti okamžitě poznává. Ukrajinský prezident Zelensky oznámil, že dva severokorejští vojáci zajatí loni v Kurské oblasti byli po měsících jednání mezi Kyjevem a Soulem předáni Jižní Koreji. Oba muži si už dříve přáli do Jižní Koreje přeběhnout. Zelensky dodal, že takové vojáky není snadné zajmout živé. Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků. Opoziční kluby ale zablokovaly možnost schválit novelu zrychleně, takže ji teď musí projednat rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že změna letos v platnost nevstoupí. Klimatologové varují, že letošní silný jev El Niño může do února příštího roku přispět ke smrti více než 450 tisíc lidí v důsledku extrémních veder. Vyplývá to ze studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, o níž informoval list Guardian. Policie v Rovensku pod Troskami chce provést plošné testy DNA u žen ve městě, aby zjistila totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v polovině září. Totožnost ženy se kriminalistům zatím nepodařilo odhalit. A teď sport. Boxerka Lenka Bernardová vybojovala na mistrovství Evropy v Sofii bronzovou medaili, když v semifinále podlehla finské olympioničce. Do finále tak nepostoupila, ale navázala na stříbro, které získala před 3 lety. A na závěr 6letá dívka z Číny dvakrát za sebou překonala světový rekord ve skládání Rubikovy kostky, hlavolam totiž vyřešila v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Podle čínské televize jde o první ženský výkon pod touto hranicí. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě přehánky a 12. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucifal. Na dálnici D4 na 21. kilometru ve směru na Prahu je vozovka uzavřená kvůli vážné nehodě osobního auta, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyprošťování. Na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, na vozovce zůstává překážka, řidiči ať projíždí opatrně. V Praze na Evropské ulici havarovalo osobní auto do zábradlí, provoz je zpomalený. U Karlových Varů na silnici číslo 6 došlo k nehodě osobního auta s dopravní značkou, na místě zasahuje policie. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 dál probíhá přestavba křižovatky, řidiči musí počítat s koloněmi až do poloviny října. Ostatní dálniční síť je sjízdná bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. Pojďme na to nejdůležitější. Sněmovna podpořila zmrazení platů politiků, opozice ale zablokovala rychlé schválení. Na základní škole v Újezdu nad Lesy se rozšířila salmoneloza z prošlých vajec. Vědci varují, že klimatický jev El Niño může do února přispět k tisícům úmrtí kvůli vedru. Ukrajina po měsících jednání vydala Jižní Koreji 2 zajaté severokorejské vojáky. Policie v Rovensku pod troskami chystá testy DNA u žen po nálezu mrtvého novorozence. A teď sport. Česká boxerka vybojovala na mistrovství Evropy bronzovou medaili. Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, Brně zataženo a 15, Ostravě přehánky a 12. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí mlhavo, teploty kolem 23, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu mlhavo, teploty kolem 24. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucifal. Na dálnici D4 na 21. kilometru ve směru na Prahu je vozovka uzavřená kvůli vážné nehodě osobního auta, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyprošťování. Na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, na vozovce zůstává překážka, řidiči ať projíždí opatrně. V Praze na Evropské ulici havarovalo osobní auto do zábradlí, provoz je zpomalený. U Karlových Varů na silnici číslo 6 došlo k nehodě osobního auta s dopravní značkou, na místě zasahuje policie. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 dál probíhá přestavba křižovatky, řidiči musí počítat s koloněmi až do poloviny října. Ostatní dálniční síť je sjízdná bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Venkuli je jako z konve, okno je úplně zamožené a já bych nejradši usnul na stole.
1: Ty dneska obzvlášť záříš, Bucane. Dobrý podvečer z Čet rádia, máme 17.40.
0: Jestli chcete večer u obrazovky udržet oči otevřené, doporučuji český film Ucho.
1: Ucho z roku 1970.
0: Ano. Pro mě je to geniální černá komedie o jednom rozhádaném manželství.
1: To je přece nesmysl.
0: Není. Brzobohatý a Bohdalová se tam celý večer špičkují, zatímco zjišťují, že jim komunistická tajná policie namontovala do domu odposlechy.
1: Je to mrazivý thriller.
0: To bych neřekl. Ten jejich strach a schovávání dokumentů v záchodové míse je přece čirá groteska.
1: Mě z toho mrazí.
0: Podle mě je to výborná studie lidské povahy.
1: Každopádně já po vysílání utíkám na trénink do bazénu, musím si uplavat své kilometry.
0: V tom ještě tě obdivuju, Vlasti. 18 hodin přinesou zprávy Čet rádia a další servis a teď nám vylepší náladu skvělá písnička.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer. Vlasta u mikrofonu, jsem tu pro vás se zprávami Čet Rádia. To se děje doma i ve světě. Xi Jinping se poprvé po letech setkal s Trumpem ve Washingtonu, americká CIA varuje před ruskými dronovými útoky na středomořské státy a tragická nehoda uzavřela dálnici D4 směrem na Prahu. Vláda zvažuje snížit platby, které dostávají zdravotní pojišťovny za takzvané státní pojištěnce, tedy děti, důchodce nebo nezaměstnané. Zastánci úspory věří, že se ztráta vyrovná díky vyššímu výběru pojistného. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale upozorňuje, že optimistický odhad ministerstva zdravotnictví nemusí vyjít. Evropská unie vyjádřila obavy z amerického plánu na zákaz vývozu nafty, který by mohl uškodit ekonomikám na obou stranách Atlantiku. Mluvčí Evropské komise Olof Gill potvrdil, že Brusel je v této věci v kontaktu s Washingtonem. Čínský prezident Xi Jinping po téměř 11 letech znovu navštívil Washington, kde ho americký prezident Donald Trump přijal na červeném koberci. Podle odborníka Richarda Tursányho z think tanku CIAS chce Peking stabilní a předvídatelné vztahy, což je s Trumpem složité. Dohoda mezi oběma zeměmi na regulaci umělé inteligence je podle něj kvůli chybějící vzájemné důvěře málo pravděpodobná. Tragická nehoda na 21. kilometru dálnice D4 zcela uzavřela provoz ve směru na Prahu. Vůz narazil do svodidel, jeden člověk zemřel a další dva se zranili. Americká CIA podle deníku El Mundo varovala evropské státy před chystanými ruskými dronovými útoky, tentokrát zaměřenými na středomořské země. Drony by měly být vypouštěny z kontejnerů umístěných na moři. Varování dostaly vlády Španělska, Francie a Itálie, Řím ale podle tamní tiskové agentury žádné takové upozornění nedostal. A teď sport. Hokejisté Hradce Králové dnes od 6. hodiny večerní přivítají doma Liberec v předehrávce 4. kola extraligy. Utkání přenáší Radiožurnál Sport. Oba celky mají na kontě jen jednu ligovou výhru, a to shodně nad obhájcem titulu. Na závěr něco pozitivního ze Zlína, studenti Univerzity Tomáše Bati si tam v rámci Evropského týdne udržitelnosti mohou vyměnit oblečení, rostliny i nádobí. Přines svetr, odnes třeba fíkus a vybav si byt bez zbytečných výdajů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Jet Radio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Vlasta, jak se dnes večer jezdí? V Praze na Podbělohorské došlo před chvílí k nehodě, srazilo se auto s chodcem, na místě zasahují složky záchranného systému. V Brně na Žabovřeské ulici havarovalo motorové vozidlo, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na silnici číslo 21 v Plané na Tachovsku se převrátil traktor a blokuje provoz, policie řeší situaci na místě. Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové havarovalo osobní auto do svodidel, i tady počítejte se zdržením. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje oprava dilatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, exit 196B směr Brno centrum je nutné projíždět se zvýšenou opatrností. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Vlasta vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: Příběh dne.
1: Bylo těsně po půlnoci 26. září 1983, když v bunkru Serpuchov 15 nedaleko Moskvy zazněl poplach. Na obrazovce systému nazvaného Oko se objevilo hlášení, že Spojené státy odpálily mezikontinentální raketu směrem na Sovětský svaz. Za velitelským pultem seděl podplukovník Stanislav Petrov, jehož úkolem bylo hlášení okamžitě předat nadřízeným, kteří by spustili odvetný úder. Během několika vteřin počítač oznámil další raketu, pak třetí, čtvrtou a pátou, dokud systém nehlásil plnohodnotný jaderný útok. Petrov měl podle protokolu jen minuty na rozhodnutí, zda věřit strojům, nebo vlastnímu úsudku. Něco mu na tom nesedělo, útok pěti raketami mu připadal jako podivně malý začátek války, kterou by Spojené státy jistě vedly masivněji. Rozhodl se tedy nahlásit nadřízeným, že jde o poruchu systému, ačkoliv si tím nemohl být jistý a riskoval vlastní kariéru i život. Napětí v místnosti bylo k nesnesení, minuty ubíhaly a žádné rakety nedopadaly. Ukázalo se, že šlo o falešný poplach způsobený odrazem slunečního světla od mraků, který satelity vyhodnotily jako start raket. Kdyby Petrov jednal podle předpisů a poplach okamžitě předal dál, mohla tehdejší noc skončit jadernou válkou mezi velmocemi. O jeho rozhodnutí se veřejnost dozvěděla až o mnoho let později a Petrov sám o svém činu dlouho nemluvil, protože se domníval, že jen udělal svou práci. Dnes se mu přezdívá muž, který zachránil svět, ačkoliv on sám si až do konce života myslel, že jen měl toho večera trochu štěstí a zdravý rozum. Jeho příběh nám připomíná, že i uprostřed automatizovaných systémů a přísných rozkazů má cenu chvíli zapochybovat a naslouchat vlastnímu úsudku.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Čínský prezident Xi Jinping zavítal po dlouhé době do Washingtonu na jednání s Donaldem Trumpem. Vláda chce dát zdravotním pojišťovnám méně peněz, než se původně počítalo. Evropská unie se obává amerického plánu na zákaz vývozu nafty. CIA varuje před chystanými ruskými dronovými útoky na středomořské země. Tragická nehoda uzavřela dálnici D4 ve směru na Prahu. A teď sport. Hokejisté Hradce Králové hostí Liberec v přímém přenosu. Na závěr, studenti ve Zlíně si vyměňují oblečení i rostliny v rámci svapu.
0: Počasí.
1: Jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze deštivo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mohavo, teploty kolem 22, ve středu jasno, teploty kolem 23. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Vlasta, jak se dnes večer jezdí. V Praze na Podbělohorské došlo před chvílí k nehodě, srazilo se auto s chodcem, na místě zasahují složky záchranného systému. V Brně na Žabovřeské ulici havarovalo motorové vozidlo, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na silnici číslo 21 v Plané na Tachovsku se převrátil traktor a blokuje provoz, policie řeší situaci na místě. Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové havarovalo osobní auto.

do svodidel, i tady počítejte se zdržením. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje oprava dilatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, exit 196B směr Brno centrum je nutné projíždět se zvýšenou opatrností. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Vlasta vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: stejně ti říkám, že ta moje stará kárka se v létě na sluníčku o kousek roztáhne.
1: Bucouši, prosím tě. Dobrý podvečer z Čet rádia, máme 18.40.
0: No jo, venku je 14 stupňů a polo jasno, ale v létě kov prostě pracuje.
1: Kov možná, ale tvoje auto ne.
0: Kdybys věděla, co dělal na zvukový koncorde. Ten se za letu kvůli tření vzduchu prodloužil o celých 30 cm.
1: Cože?
0: Fakt. Trup se horkem tak roztáhl, že na palubě u kabiny pilota vznikla mezera, do které se dala strčit celá ruka.
1: To snad ne.
0: No jo. Inženýři s tím museli počítat, jinak by se to letadlo ve vzduchu prostě rozpadlo.
1: Tvoje škodovka má taky letecké inženýry.
0: Nerýpej, vlasti. Fyzika platí pro všechny stejně.
1: U supersoniku možná jo.
0: Vidíš, konečně mi rozumíš.
1: Neboj, nerozumím. Napište nám do Čet rádia, jestli jste se někdy setkali s něčím, co se horkem viditelně vytáhlo.
0: 19 hodin jsou tu zprávy Čet rádia a teď mačkáme tlačítko pro parádní muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, boty s nohou, nohy nahoru a zprávy Čet rádia k tomu. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Xi Jinping se poprvé po letech setkal s Trumpem ve Washingtonu, americká CIA varuje před ruskými dronovými útoky na středomořské státy a tragická nehoda uzavřela dálnici D4 směrem na Prahu. Vláda zvažuje snížit platby, které dostávají zdravotní pojišťovny za takzvané státní pojištěnce, tedy děti, důchodce nebo nezaměstnané. Zastánci úspory věří, že se ztráta vyrovná díky vyššímu výběru pojistného. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale upozorňuje, že optimistický odhad ministerstva zdravotnictví nemusí vyjít. Tragická nehoda na 21. kilometru dálnice D4 zcela uzavřela provoz ve směru na Prahu. Vůz narazil do svodidel, jeden člověk zemřel a další dva se zranili. Evropská unie vyjádřila obavy z amerického plánu na zákaz vývozu nafty, který by mohl uškodit ekonomikám na obou stranách Atlantiku. Mluvčí Evropské komise Olof Gill potvrdil, že Brusel je v této věci v kontaktu s Washingtonem. Americká CIA podle deníku El Mundo varovala evropské státy před chystanými ruskými dronovými útoky, tentokrát zaměřenými na středomořské země. Drony by měly být vypouštěny z kontejnerů umístěných na moři. Varování dostaly vlády Španělska, Francie a Itálie, Řím ale podle tamní tiskové agentury žádné takové upozornění nedostal. Čínský prezident Xi Jinping po téměř 11 letech znovu navštívil Washington, kde ho americký prezident Donald Trump přijal na červeném koberci. Podle odborníka Richarda Tursányho z think tanku CEIAS chce Peking stabilní a předvídatelné vztahy, což je s Trumpem složité. Dohoda mezi oběma zeměmi na regulaci umělé inteligence je podle něj kvůli chybějící vzájemné důvěře málo pravděpodobná. A teď sport. Hokejisté Hradce Králové dnes od 6. hodiny večerní přivítají doma Liberec v předehrávce 4. kola extraligy. Utkání přenáší Radiožurnál Sport. Oba celky mají na kontě jen jednu ligovou výhru, a to shodně nad obhájcem titulu. Na závěr něco pozitivního ze Zlína. Studenti Univerzity Tomáše Bati si tam v rámci Evropského týdne udržitelnosti mohou vyměnit oblečení, rostliny i nádobí. Přines svetr, odnes třeba fíkus a vybav si byt bez zbytečných výdajů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně přehánky a 13, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a večerní provoz na silnicích. Na dálnici D3 na 95. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto a uniká olej. Nehoda se stala teprve před chvílí, na místě zasahují záchranné složky. V Brně v ulici Zvonařka došlo k nehodě, která může omezit provoz v celé šířce vozovky. Na dálnici D1 u 205. kilometru směrem na Ostravu se srazila dvě osobní auta a tvoří překážku na vozovce. Na silnici číslo 13 u Ostrova na Karlovarsku havarovalo auto a vozovka je částečně neprůjezdná. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Kromě toho se dříve staly nehody i v Praze v ulici 1. pluku, na Pražském okruhu u Ruzině, u Plané na Tachovsku, kde překáží převrácený traktor, a mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Z dlouhodobějších omezení platí zúžení na dálnici D48 u Třanovicka kvůli opravě mostu, a to až do konce září. Dálnice D1 a D2 v Brně jsou stále ve výstavbě u křižovatky, řidiči tam musí počítat s koloně a zúženými pruhy dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Ať dojedete včas a v klidu, přeje Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta je tu s rychlým přehledem zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Čínský prezident Xi Jinping zavítal po dlouhé době do Washingtonu na jednání s Donaldem Trumpem. Vláda chce dát zdravotním pojišťovnám méně peněz, než se původně počítalo. Evropská unie se obává amerického plánu na zákaz vývozu nafty. CIA varuje před chystanými ruskými dronovými útoky na středomořské země. Tragická nehoda uzavřela dálnici D4 ve směru na Prahu. A teď sport. Hokejisté Hradce Králové hostí Liberec v přímém přenosu. Na závěr, studenti ve Zlíně si vyměňují oblečení i rostliny v rámci svapu.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 13 stupňů, v Brně přehánky a 13, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22, ve středu jasno, teploty kolem 23. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a večerní provoz na silnicích. Na dálnici D3 na 95. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto a uniká olej. Nehoda se stala teprve před chvílí, na místě zasahují záchranné složky. V Brně v ulici Zvonařka došlo k nehodě, která může omezit provoz v celé šířce vozovky. Na dálnici D1 u 205. kilometru směrem na Ostravu se srazila dvě osobní auta a tvoří překážku na vozovce. Na silnici číslo 13 u Ostrova na Karlovarsku havarovalo auto a vozovka je částečně neprůjezdná. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Kromě toho se dříve staly nehody i v Praze v ulici 1. pluku, na Pražském okruhu u Ruzině, u Plané na Tachovsku, kde překáží převrácený traktor, a mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Z dlouhodobějších omezení platí zúžení na dálnici D48 u Třanovicka kvůli opravě mostu, a to až do konce září. Dálnice D1 a D2 v Brně jsou stále ve výstavbě u křižovatky, řidiči tam musí počítat s koloně a zúženými pruhy dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Ať dojedete včas a v klidu, přeje Vlasta.

0: Dokázala bys dát medaili někomu, kdo celé ceremonie na ministerstvu prostě proštěká?
1: Pucane, mluv k věci. Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8 a venku zatažených 13 stupňů.
0: No jo, dobrý večer. Já jen, že německý ovčák Atos si tu medaili za hrdinství fakt zasloužil.
1: S medailí?
0: Sloužil v Afghánistánu a při raketovém útoku na základnu utrpěl těžká zranění.
1: Přežil to?
0: Vojenští lékaři ho operovali přímo na místě a zachránili ho.
1: To je skvělý.
0: Pak dostal plaketu od ministra obrany a dožil v klidu u svého psovoda.
1: Krásná věc, ale proč by štěkal?
0: Protože místo plákoty dostal jen kus kovu na stužce, já bych štěkal taky.
1: To je blbost.
0: Pes cebušta, neplacku na krk.
1: Vůbec nerozumíš psí duši. Každopádně v 20 hodin přijdou zprávy Čet rádia a já radši pouštím muziku.

0: je 20 hodin.
1: Dobrý večer, posluchači Četrádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají večerní zprávy. O čem se dnes mluví? Xi Jinping se poprvé po letech setkal s Trumpem ve Washingtonu, americká CIA varuje před ruskými dronovými útoky na středomořské státy a tragická nehoda uzavřela dálnici D4 směrem na Prahu. Vláda zvažuje snížit platby, které dostávají zdravotní pojišťovny za takzvané státní pojištěnce, tedy děti, důchodce nebo nezaměstnané. Zastánci úspory věří, že se ztráta vyrovná díky vyššímu výběru pojistného. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale upozorňuje, že optimistický odhad ministerstva zdravotnictví nemusí vyjít. Čínský prezident Xi Jinping po téměř 11 letech znovu navštívil Washington, kde ho americký prezident Donald Trump přijal na červeném koberci. Podle odborníka Richarda Tursányho z think tanku CIAS chce Peking stabilní a předvídatelné vztahy, což je s Trumpem složité. Dohoda mezi oběma zeměmi na regulaci umělé inteligence je podle něj kvůli chybějící vzájemné důvěře málo pravděpodobná. Evropská unie vyjádřila obavy z amerického plánu na zákaz vývozu nafty, který by mohl uškodit ekonomikám na obou stranách Atlantiku. Mluvčí Evropské komise Olof Gill potvrdil, že Brusel je v této věci v kontaktu s Washingtonem. Americká CIA podle deníku El Mundo varovala evropské státy před chystanými ruskými dronovými útoky, tentokrát zaměřenými na středomořské země. Drony by měly být vypouštěny z kontejnerů umístěných na moři. Varování dostaly vlády Španělska, Francie a Itálie, Řím ale podle tamní tiskové agentury žádné takové upozornění nedostal. Tragická nehoda na 21. kilometru dálnice D4 zcela uzavřela provoz ve směru na Prahu. Vůz narazil do svodidel, jeden člověk zemřel a další dva se zranili. A teď sport. Hokejisté Hradce Králové dnes od 6. hodiny večerní přivítají doma Liberec v předehrávce 4. kola extraligy. Utkání přenáší Radiožurnál Sport. Oba celky mají na kontě jen jednu ligovou výhru, a to shodně nad obhájcem titulu. Na závěr něco pozitivního ze Zlína, studenti Univerzity Tomáše Bati si tam v rámci Evropského týdne udržitelnosti mohou vyměnit oblečení, rostliny i nádobí. Přines svetr, odnes třeba fíkus a vybav si byt bez zbytečných výdajů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně přehánky a 12, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Kulturní tip na večer. Na dnešní večer mám pro vás knihu, která vás pořádně zavrtá pod kůži, a to Proměnu od France Kafky. Vypráví příběh obchodního cestujícího Řehoře Samsy, který se jednoho rána probudí ve svém pokoji proměněný v obrovský hmyz, a sledujeme, jak se s touto nečekanou situací vyrovnává on i jeho rodina. Kafka v tomto krátkém, ale intenzivním díle mistrně buduje atmosféru odcizení, úzkosti a osamělosti, aniž by cokoliv vysvětloval doslova, a nechává čtenáře, aby si domýšlel hlubší významy sám. Je to skvělá volba pro ty, kdo mají rádi literaturu, která nutí k přemýšlení a nedává jednoduché odpovědi. Text je krátký, takže ho zvládnete přečíst třeba i za jeden večer, a přesto vás bude provázet ještě dlouho poté. Doporučuji všem milovníkům existenciální prózy i těm, kteří chtějí poznat jedno ze stěžejních děl světové literatury 20. století. Přeji vám krásný a podnětný večer plný čtení a inspirace u Čet rádia.

čeká. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně přeháňky a 12, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22, ve středu jasno, teploty kolem 23. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet Rádio.

0: Je 21 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. Hlavní události v kostce. Voda v obcích u odolené vody je kvůli olovu nepitná. Na dálnici D4 u Kytína si vyžádala tragická nehoda lidský život a na pražské škole propukla neobvykle rozsáhlá vlna salmonelózy. Obyvatelé několika obcí severně od Prahy nesmí až do odvolání pít vodu z kohoutku ani ji používat k vaření. Čtvrteční rozbory totiž ve vodojemu odolená voda odhalily nadlimitní množství olova. Omezení se týká Hoštic, Husince, Klíčan, Klecan, Máslovic, Odolené vody, Postřižína, Řeže, Sedlce, Větrušic, Vodochod i Zdib. Při běžné konzumaci ale lidem podle odborníků žádné akutní ohrožení zdraví nehrozí. Na základní škole v pražském Újezdu nad Lesy se rozšířila mimořádně rozsáhlá vlna salmonelózy, kterou zavinili špagety připravené z prošlých vajec. Nemocí bylo zasaženo na 250 dětí i dospělých, u 18 z nich lékaři nákazu potvrdili laboratorně. Podle primářky pražské Bulovky jde o dosud nevídaný rozsah tohoto onemocnění. Americké ministerstvo obrany vyšetřuje, jak se součástky nejmodernější stíhačky F-35 dostaly až do Číny přes Hongkong. Podle agentury Bloomberg šlo o díly určené pro tzv. Neviditelné letouny, které měly putovat z Austrálie do Spojených států. Případ nyní prověřuje Pentagon, aby zjistil, kudy citlivé vybavení uniklo. Na dálnici D4 u obce Kytín na Praze Západ se ve čtvrtek odpoledne stala tragická nehoda osobního vozidla, které v místě dopravního omezení narazilo do svodidel a skončilo na střeše. Jeden z účastníků nehodu nepřežil, další dva lidé se zranili. Směr na Prahu zůstává kvůli zásahu záchranářů a policie neprůjezdný. Americký prezident Donald Trump zakázal vstup do Bílého domu novinářům televizí CNN a MSNBC i serveru Politico. Dotčená média se brání tím, že mají ústavou zaručené právo na informace, Trump naopak tvrdí, že přístup do Bílého domu je výsada, nikoliv nárok. Podle amerického novináře Juliana Nigelho jde o krok, který politiky provází odjakživa, když se jim nelíbí práce konkrétních reportérů. A teď sport. Fotbalová etická komise udělila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, 20-letý zákaz činnosti a pokutu 500 000 korun. Podle novináře Štěpána Filipka jde o smutný primát, který ale podle všeho nemusí zůstat osamocený, protože sázkařské praktiky prý zasahují i do dorostenecké ligy. Hokejisté Hradce Králové doma přestříleli Liberec 5-2 a připsali si tak druhou výhru v letošní sezóně. A na závěr dobrá zpráva z Pardubicka. Obec Rybitví se začíná připravovat na oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranců Veverkových, které si připomeneme příští rok. Obec navíc chystá opravu jejich rodného domku, kde má vzniknout i moderní interaktivní muzeum.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.

nejsem zklamaný ani zrazený. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný ani zraněný, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu pátku 25. září se váže stará lidová pranostika, která praví, že táhnou lidi divoké husy vysoko, bude ještě dlouho hezky, létají-li nízko, chystá se brzká zima. Zítra bude obloha zatažená, teploty se budou pohybovat od 9 do 17 stupňů a srážky prakticky nehrozí, jen 3% pravděpodobnosti. Husy tedy asi zůstanou raději na zemi, protože do žádných výšin se v takovém oparu nepodívají, a tak si nechme poradit spíš od teploměru než od ptačích křídel. Přesto se zdá, že podzim si zatím počíná mírně a bez velkých dramat, což je vlastně docela příjemná zpráva na konec týdne. Přeji vám klidný večer, ať už doma s dobrou knihou nebo jen tak u okna s šálkem něčeho teplého. Krásné sny přeje Vlasta.

Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká.

0: Počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Četrádia. Tady Vlasta a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22, ve středu jasno, teploty kolem 23. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Četrádiem vám přeje Vlasta.

Stichlá ulice se topí v namodrlém tónu. Mlha líže asfalt a starý baráky, svědci jsou.

je 22 hodin. Pěkný večer všem, kdo ještě nespí. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Lev v obcích u odolené vody je kvůli olovu nepitná, na dálnici D4 u Kytína si vyžádala tragická nehoda lidský život a na pražské škole propukla neobvykle rozsáhlá vlna salmonelozy. Na dálnici D4 u obce Kytín na Praze západ se ve čtvrtek odpoledne stala tragická nehoda osobního vozidla, které v místě dopravního omezení narazilo do svodidel a skončilo na střeše. Jeden z účastníků nehodu nepřežil, další dva lidé se zranili. Směr na Prahu zůstává kvůli zásahu záchranářů a policie neprůjezdný. Na základní škole v pražském Újezdu nad Lesy se rozšířila mimořádně rozsáhlá vlna salmonelozy, kterou zavinili špagety připravené z prošlých vajec. Nemocí bylo zasaženo na 250 dětí i dospělých, u 18 z nich lékaři nákazu potvrdili laboratorně. Podle primářky pražské Bulovky jde o dosud nevídaný rozsah tohoto onemocnění. Obyvatelé několika obcí severně od Prahy nesmí až do odvolání pít vodu z kohoutku ani ji používat k vaření. Čtvrteční rozbory totiž ve vodojemu Odolena voda odhalily nadlimitní množství olova. Omezení se týká Hoštic, Husince, Klíčan, Klecan, Máslovic, Odolené vody, Postřižína, Břeže, Sedlce, Větrušic, Vodochod i Zdi. Při běžné konzumaci ale lidem podle odborníků žádné akutní ohrožení zdraví nehrozí. Americký prezident Donald Trump zakázal vstup do Bílého domu novinářům televizí CNN a MSNBC i serveru Politico. Dotčená média se brání tím, že mají ústavou zaručené právo na informace, Trump naopak tvrdí, že přístup do Bílého domu je výsada, nikoliv nárok. Podle amerického novináře Juliana Nigelleho jde o krok, který politiky provází odjakživa, když se jim nelíbí práce konkrétních reportérů. Americké ministerstvo obrany vyšetřuje, jak se součástky nejmodernější stíhačky F-35 dostaly až do Číny přes Hongkong. Podle agentury Bloomberg šlo o díly určené pro tzv. Neviditelné letouny, které měly putovat z Austrálie do Spojených států. Případ nyní prověřuje Pentagon, aby zjistil, kudy citlivé vybavení uniklo. A teď sport. Fotbalová etická komise udělila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů 20-letý zákaz činnosti a pokutu 500 000 korun. Podle novináře Štěpána Filipka jde o smutný primát, který ale podle všeho nemusí zůstat osamocený, protože sázkařské praktiky prý zasahují i do dorostenecké ligy. Hokejisté Hradce Králové doma přestříleli Liberec 5-2 a připsali si tak druhou výhru v letošní sezóně. A na závěr dobrá zpráva z Pardubicka. Obec Rybitví se začíná připravovat na oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranců Veverkových, které si připomeneme příští rok. Obec navíc chystá opravu jejich rodného domku, kde má vzniknout i moderní interaktivní muzeum. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě deštivo a 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Bucifal z Čet rádia.

Počasí. Dobrý večer. Bucifal má pro vás výhled na noc i na zítřek, ať víte, s čím ráno počítat. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 11, Ostravě deštivo a 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na

Je 23 hodin. Příjemný večer s Čet rádiem. Debucifal a mám pro vás shrnutí toho, co dnes hýbalo světem. Se děje doma i ve světě? Lev v obcích u odolené vody je kvůli olovu nepitná. Na dálnici D4 u Kytína si vyžádala tragická nehoda lidský život a na pražské škole propukla neobvykle rozsáhlá vlna salmonelozy. Americké ministerstvo obrany vyšetřuje, jak se součástky nejmodernější stíhačky F-35 dostaly až do Číny přes Hongkong. Podle agentury Bloomberg šlo o díly určené pro takzvané neviditelné letouny, které měly putovat z Austrálie do Spojených států. Případ nyní prověřuje Pentagon, aby zjistil, kudy citlivé vybavení uniklo. Na základní škole v pražském Újezdu nad Lesy se rozšířila mimořádně rozsáhlá vlna salmonelozy, kterou zavinili špagety připravené z prošlých vajec. Nemocí bylo zasaženo na 250 dětí i dospělých, u 18 z nich lékaři nákazu potvrdili laboratoriem. Podle primářky pražské Bulovky jde o dosud nevídaný rozsah tohoto onemocnění. Obyvatelé několika obcí severně od Prahy nesmí až do odvolání pít vodu z kohoutku ani ji používat k vaření. Čtvrteční rozbory totiž ve vodojemu Odolena voda odhalily nadlimitní množství olova. Omezení se týká Hoštic, Usince, Klíčan, Klecan, Máslovic, Odolené vody, Postřižína, Břeže, Sedlce, Větrušic, Vodochod i Zdib. Při běžné konzumaci ale lidem podle odborníků žádné akutní ohrožení zdraví nehrozí. Na dálnici D4 u obce Kytín na Praze Západ se ve čtvrtek odpoledne stala tragická nehoda osobního vozidla, které v místě dopravního omezení narazilo do svodidel a skončilo na střeše. Jeden z účastníků nehodu nepřežil, další dva lidé se zranili. Směr na Prahu zůstává kvůli zásahu záchranářů a policie neprůjezdný. Americký prezident Donald Trump zakázal vstup do Bílého domu novinářům televizí CNN a MSNBC i serveru Politico. Dotčená média se brání tím, že mají ústavou zaručené právo na informace, Trump naopak tvrdí, že přístup do Bílého domu je výsada, nikoliv národ. Podle amerického novináře Juliana Nigleho jde o krok, který politiky provází odjakživa, když se jim nelíbí práce konkrétních reportérů. A teď sport. Fotbalová etická komise udělila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, 20-letý zákaz činnosti a pokutu 500 000 korun. Podle novináře Štěpána Filipka jde o smutný primát, který ale podle všeho nemusí zůstat osamocený, protože sázkařské praktiky prý zasahují i do dorostenecké ligy. Hokejisté Hradce Králové doma přestříleli Liberec 5-2 a připsali si tak druhou výhru v letošní sezóně. A na závěr dobrá zpráva z Pardubicka. Obec Rybitví se začíná připravovat na oslavy 200. výročí vynálezu rukadla bratranců Veverkových, které si připomeneme příští rok. Obec navíc chystá opravu jejich rodného domku, kde má vzniknout i moderní interaktivní muzeum. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě deštivo a 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si, Čet rádio hraje dál, zdraví Bucifal.

Je půlnoc. Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. A tady jsou hlavní titulky. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v desítce farmaceutických firem, izraelský premiér Netanyahu promluvil na valném shromáždění OSN a Pentagon vyšetřuje, jak se součástky stíhačky F-35 dostaly do Číny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a zvítězí, protože nemá jinou možnost. Zmínil přitom hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení opustila jednací sál řada diplomatů. Policie ve čtvrtek provedla zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Si potvrdila mluvčí pojišťovny i zástupci farmaceutického průmyslu. Podle serveru Zdravotnický deník souvisí zásah s dohodami, které firmy s pojišťovnou uzavřely v minulosti. Policie vyhlásila pátrání po 82-letém muži jménem Zbyněk Krejsa, který má trvalé bydliště v okrese Náchod a je nezvěstný. Podle dosavadních zjištění muž není nebezpečný ani ozbrojený a netrpí žádnou nakažlivou nemocí. Kdokoliv by o něm měl jakékoliv informace, měl by kontaktovat policii. Americké ministerstvo obrany vyšetřuje, jak se součástky nejmodernější stíhačky F-35 dostaly do Číny přes Hongkong. Kdy měli původně putovat z Austrálie do Spojených států, ale cestou nečekaně skončili v čínsky spravovaném regionu. Jako první o tom informoval server Bloomberg. Na Rokycansku došlo ve čtvrtek večer k vážné nehodě, když řidička osobního auta vjela na železničním přejezdu pod vlak. Na utrpěla těžká zranění hlavy a záchranáři ji v kritickém stavu převezli do nemocnice. Okolnosti nehody policie nadále vyšetřuje. A teď sport. Fotbalová etická komise uložila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, a to 20-letý zákaz činnosti spolu s pokutou 500 000 korun. Podle fotbalového novináře jde o bezprecedentní případ, který ale nemusí zůstat posledním svého druhu v České Kopané. A na závěr dobrá zpráva pro hasiče i řidiče. Plzeň spustila na 10 křižovatkách chytré semafory, které dokážou komunikovat přímo s hasičskými vozy a dát jim přednost v jízdě. Podle města jde o unikátní technologii, která může pomoct rychleji dojet k požárům i dopravním nehodám a v budoucnu tak zachránit životy. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 10, v Ostravě deštivo a 11. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Bucipal.

0: Divadlo Noc.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc spravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo.
1: Ano,
2: Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: No tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co by vám to vyvrace.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby vy jste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Vy byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr, ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Proboha, ani neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát Vodkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, ale co? Víte, žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl Vodkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska sama legrace, jak mohla umřít, když se denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh ví, koho jste spopelnil a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnilý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu.
1: No.
2: Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starýho knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrou nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

je 1 hodina. Dobrou noc a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Pojďme na to nejdůležitější. Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v desítce farmaceutických firem. Izraelský premiér Netanyahu promluvil na valném shromáždění OSN a Pentagon vyšetřuje, jak se součástky stíhačky F-35 dostaly do Číny. Policie ve čtvrtek provedla zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Si potvrdila mluvčí pojišťovny i zástupci farmaceutického průmyslu. Podle serveru Zdravotnický deník souvisí zásah s dohodami, které firmy s pojišťovnou uzavřely v minulosti. Policie vyhlásila pátrání po 82-letém muži jménem Zbyněk Krejsa, který má trvalé bydliště v okrese Náchod a je nezvěstný. Podle dosavadních zjištění muž není nebezpečný ani ozbrojený a netrpí žádnou nakažlivou nemocí. Kdokoliv by o něm měl jakékoliv informace, měl by kontaktovat policii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit a zvítězí, protože nemá jinou možnost. Zmínil přitom hrozbu ze strany Iránu i útoky palestinských teroristů na Izrael. Během jeho vystoupení opustila jednací sál řada diplomatů. Na Rokycansku došlo ve čtvrtek večer k vážné nehodě, když řidička osobního auta vjela na železničním přejezdu pod vlak. Na utrpěla těžká zranění hlavy a záchranáři ji v kritickém stavu převezli do nemocnice. Okolnosti nehody policie nadále vyšetřuje. Americké ministerstvo obrany vyšetřuje, jak se součástky nejmodernější stíhačky F-35 dostaly do Číny přes Hongkong. Kdy měli původně putovat z Austrálie do Spojených států, ale cestou nečekaně skončili v čínsky spravovaném regionu. Jako první o tom informoval server Bloomberg. A teď sport. Fotbalová etická komise uložila brankáři Marku Kalinovi rekordní trest za úplatkářství a ovlivňování zápasů, a to 20-letý zákaz činnosti spolu s pokutou 500 000 korun. Podle fotbalového novináře jde o bezprecedentní případ, který ale nemusí zůstat posledním svého druhu v České Kopané. A na závěr dobrá zpráva pro hasiče i řidiče. Plzeň spustila na 10 křižovatkách chytré semafory, které dokážou komunikovat přímo s hasičskými vozy a dát jim přednost v jízdě. Podle města jde o unikátní technologii, která může pomoct rychleji dojet k požárům i dopravním nehodám a v budoucnu tak zachránit životy. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

čemu ti být, ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: Divadlo Noc.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No, je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No, tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, benžo a basa, to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší. Ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Benžo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší. Ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to popletl.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No.
1: A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak, jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hůhulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou?
1: Jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan kulele bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulele, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Já radši vědět, kde ten pan Kuller bydlí.
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel, ale běda vám, jestli to není pravda, víte? Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.

nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

Tvůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši stala.

jsou 2 hodiny. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. Co se děje doma i ve světě? Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v desítce farmaceutických firem. Izraelský premiér Netanyahu promluvil na valném shromáždění OSN a Pentagon vyšetřuje, jak se součástky stíhačky F-35 dostaly do Číny. Policie vyhlásila pátrání po 82-letém muži jménem Zbyněk Krejsa, který má trvalé bydliště v okrese Náchod a je nezvěstný. Podle dosavadních zjištění muž není nebezpečný ani ozbrojený a netrpí žádnou nakažlivou nemocí. Kdokoliv by o něm měl jakékoliv informace, měl by kontaktovat policii. Na Rokycansku došlo ve čtvrtek večer k vážné nehodě, když řidička osobního auta vjela na železničním přejezdu pod vlak. Na utrpěla těžká zranění hlavy a záchranáři v kritickém stavu převezli do nemocnice. Okolnosti nehody policie nadále vyšetřuje. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země bude i nadále bránit,